Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si čest.

A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendáře a folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor, skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempírů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: a vysvítil i zas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana a jejich hostů, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v dolním újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané dolního újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempory Vlak, Tabásek a Partie, co by Vítězové a letošní Party nebudou chybět, jeho česká Epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na újezdském Babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v dolním újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty a pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi tohoto času folkový důchodci, a takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měle rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na Hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlém autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s Druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnerovými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

krist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tár, nevědomý dav,

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letorost se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už po druhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Slyšme z toho strudana.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
8: Ano, hezký den.
7: Jaké je léto u Petry?
8: Trošičku teploučko.
7: Dneska je to lepší.
8: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
7: Ano.
8: A pak zase přitopěj.
7: Zpívá se hůř ve vedru?
8: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích pouť a krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
7: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká a druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolal, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl, to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá, to nevadí. Já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl, já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá, já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat. A on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šat. Vždycky. To se šili na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sečernost. Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No, ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: jasná
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. No, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo. A já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu. Jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si ji snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Pčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchá.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám dob co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
5: Paní Petru.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. No teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, pač ona by už to nechtěla, kdybyste jí pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89, ne v 86, to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala. On ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pánbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše, prostě, co to, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím, že
3: chtěla jste
9: že
3: vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Mm-hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to capé, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budu muset hodně držet.
3: Jo, no, vy se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se drží 15 let...
3: No. Tak prožijete spolu krásnou dobu.
9: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova Strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomná, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy,
1: hráli ochotníci.
2: Ženy šily,
1: ano.
2: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: půjdu dál. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampolo.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
4: Díky.
7: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden hlas někomu.
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. No, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
10: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
9: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
10: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mě, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Snědnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nás tišit.
1: Ano.
5: Prosila bych Krampola,
1: dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Ondro Zlokavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kupři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebu. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak jsem přišel
8: druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pám, cože? No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezké vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý, no, tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Aši na Chebsku by příští rok mohlo začít fungovat diagnostické centrum. Správa Horního hradu pokračuje ve stavebních úpravách historického areálu. Stát připravuje zátěžový test e-dokladů, žádá o pomoc i uživatele aplikace. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Aši na Chebsku chybí lékaři, především specialisté. Částečně by je mohli nahradit přístroje. Město chce proto zakoupit v první fázi dermatoskop a sonograf. Snímky, které na nich za pomoci umělé inteligence vzniknou, následně vyhodnotí nasmouvaní odborní lékaři, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
2: Co se týče nákupu přístroje, tak je to ještě poměrně daleko, protože my ho nebudeme kupovat dříve, než budeme vyjádření zdravotní pojišťovny o tom, že tuto aktivitu naší podpoří. Nicméně ten přístroj, který potřebujeme, tak získal certifikaci pro používání v České republice, což je podmínka lékaře, který by vyhodnocoval vlastně veškeré popisy, který tento přístroj diagnostikuje.
1: Na Horním hradě u Karlových Varů pokračují práce na úpravách interiérů. V letošním roce stavební firmy dokončily části vnitřních omítek a zrekonstruovaly hradní kuchyň. Investici za stovky tisíc korun správa areálu zajistila postupně, aby byla připravená na hlavní letní sezónu, vysvětluje majitel hradu Pavel Palacký.
3: Takže máme prezentaci už na webu a splňuje veškeré požadavky, které jsou potřeba pro stravování, a to je taková naše velká radost. Samozřejmě stálo to mnoho set tisíc korun a souběžně samozřejmě pokračujeme v údržbových pracích v celém areálu hradu.
1: V letošním roce na Horním hradě budou pokračovat parkové úpravy v okolí a úpravy přístupových cest. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
4: Stačí provést otevření té aplikace.
5: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
4: Ano, je to tak.
5: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
4: Přesně tak, tohle je to relativně triviální aktivitu.
5: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
6: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
5: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Při dvou útocích zlodějů dobytka v Jižním Sudánu zemřelo nejméně 60 lidí. Zraněných jsou desítky, s odvoláním na jihosudánské úřady a média, to uvedla agentura AFP. Ozbrojenci ukradli stovky zvířat do oblasti, už kvůli útokům zamířila armáda. Vojáci mají chránit obyvatele a zabránit dalším nájezdům. S násilím kvůli krádežím dobytka se Jižní Sudán potýká dlouhodobě. Sport. Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil. Zvítězil Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Počasí. Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povene slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tam, kde se do dnešního rána probouzíte, spolu s námi přejeme příjemné vstávání a dobré jitro. Dnes je středa 12. srpna, svátek mají Kláry, taky nás čeká částečné zatmění slunce, večer budou padat hvězdy, no a my vám k tomu budeme hrát písničky, které máte rádi a které nestárnou. Právě začíná Dobré ráno s Jitkou Brožkovou u mikrofonu a já vám přeji hezký poslech. Hned v úvodu vás doufám potěšíme písničkami od Marie Rotrové a taky Pavola Habery se skupinou Tým. V ranní anketě Ahoj rádio nám pak děti poví, jakou práci by nikdy nedělali. A v prvním ranním příspěvku vzpomeneme na dvojici Pat a Mat, která z jednoduché opravy dokáže udělat několika hodinovou katastrofu. Pat a Mat totiž letos slaví 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. No a jak vlastně vznikly, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák, tak to si řekneme už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brožková.

0: Jakou práci byste nikdy nedělali?
1: Nedělala bych kadeřnici.
2: Chtěla bych dělat veterinářku.
3: Pracovat v krámu.
4: Pracovat na úřadě.
5: Bych nechtěl dělat zedníka.
6: Nechtěl bych být popelářem.
7: Já bych nechtěl být malířem.
8: Já bych nechtěl dělat prodavače.
9: Neukouzila bych se na ulici.

0: počasí.
1: Čtvrté na 6:02 a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Dnes máme jasno, teploty se nám aktuálně pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia a přes den bude většinou zcela jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 27 stupňům Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, roztylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 8 minut bude 17:30 a další letní ráno je tady. A spolu s ním také rádio vašeho kraje a naše ranní vysílání. Tak červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Pat a Mat se poprvé objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jen humor a animace. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura. Ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek a za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídají a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky, které potěší. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed. Letní písničky pro lepší náladu.
1: Že tohle je léto, jak má být, všude na vás správný žád.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V lékařském domě v Kinčperku nad Ohří se od září otevře nová chirurgická ambulance. Město tak nahradí předchozího chirurga. Do nové ordinace bude dvakrát týdně dojíždět lékař ze Soklova. V budově už funguje optika a připravená je i ordinace pro nového praktika, se kterým radnice jedná. Mariánské Lázně zahájily další etapu rekonstrukce hlavní třídy. Stavbaři obnoví chodník v úseku od křižovatky s Plzeňskou ulicí až po odbočku k vlakovému nádraží. Práce mají skončit letos v září. Na Horním Hradě u Karlových Varů pokračují práce na úpravách interiérů. V letošním roce stavební firmy dokončily části vnitřních omítek a zrekonstruovaly hradní kuchyň. Investici za stovky tisíc korun správa areálu zajistila postupně, aby byla připravená na hlavní letní sezónu. Inflace v červenci mírně zrychlila, spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty. Lotiští vojáci našli tajnou podzemní chodbu, kterou do země mohli přicházet migranti ze sousedního Běloruska. Podle lotyšské vlády jde o první takový případ. Podobné tunely se ale dřív podařilo odhalit v sousední Litvě. Česká výprava zakončila premiérové mistrovství Evropy sportovních střelců do 23 let ziskem dvou medailí v trapu smíšených dvojic. Zlato ve Vratislavi získali Jakub Chmelík a Zina Hrdličková. Bronz brali Ondřej Šťastný a Martina Matějková. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 v úseku Bor Dalovice Vysoká ve směru na Karlovy Vary je z důvodu stavebních prací převedený provoz do protisměru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Souhrnný přehled zpráv a událostí připravila Lenka Poláková. No a písničky od hudební skupin Olympic a Brontosauři jsou už naší další hudební nabídkou pro váš dobrý poslech. No to samozřejmě není všechno. Začátek našeho ranního vysílání vyplní i dnes vybrané, aktuální a očekávané události a rovněž i tipy a rady, jak strávit svůj volný čas. Tak pokud ještě nemáte žádné plány, tak i na to si počkejte a ať se vám spolu s námi pěkně vstává do středečního rána. Je 17:30 a 3 minuty. Hezký den.

0: Do středy 12. srpna se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje a co se dnes očekává. Tak dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí. Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Dnes by mělo padnout rozhodnutí o pronájmu pozemků v pražských Stodůlkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud už letos dřív přiznal státu náhradu za nájemné ve výši asi 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát se ale proti rozsudku odvolal. Vyžaduje zhruba 13 milionů korun. Pod širým nebem v pražských Letenských sadech začne dnes mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 19. hodině sledovat částečné zatmění slunce. Program je bez zvláštního zahajovacího představení. Festival návštěvníky zve ke společnému sledování hry nebeských těles. Letní Letná potrvá téměř 3 týdny až do 31. srpna. No a dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak venku máme jasnou oblohu, teploty se nám aktuálně pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia a dnes čekejme většinou zcela jasno. Nejvyšší teploty vystoupají ke 24 až k 27 stupňům Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré a biometeorologická předpověď nahlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zpěvák Richard Krajčo má svůj plán, ale pokud vy ještě nemáte na dnešek žádný, tak si pojďte vybrat z naší dnešní nabídky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak pokud bude počasí přát, můžete se večer přijít podívat do Karlovarské hvězdárny na částečné zatmění slunce. Od 19 hodin do 20.30 budou připravené speciální dalekohledy i zkušení lektoři, aby zájemce provedli tímto zajímavým nebeským úkazem. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete dnes naposledy prohlédnout cyklus Miro Švolíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny. Výstava Jen řekni Sokolov zaujme v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je prozření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. V Lokti připravili hned dvě výstavy ve velkém sále kulturního domu Dvorana. Jedna výstava představuje samotnou budovu a historii památkově chráněné Dvorany a ta druhá pak přibližuje městskou kroniku a její přílohy. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. A Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt. A právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Kinčperku nad Ohří je otevřené reuse centrum s použitým zbožím. Přípravy cyklistického závodu omezí linky karlovarské městské dopravy. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní, senátní a komunální volby. A bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zpráv přijala Lenka Poláková. Nové reuse centrum je v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Lidé do něj můžou odnést nepotřebné věci a jiné si naopak vzít do centra. Lidé nesmí nosit elektrospotřebiče do zásuvky a z hygienických důvodů tam není možné nosit ani oblečení, obuv a další textil. Nejčastěji obyvatelé odevzdávají knihy, naopak největší zájem je o skleničky a porcelán. Podrobnosti ohledně financování vzniku centra doplňuje nezávislý starosta Marek Matoušek.
4: Ta dotace byla necelý milion korun a kompletní cena byly 3 miliony 152 tisíc korun. A není to samozřejmě jenom stavba, ale je to i vlastně software, daný program na evidenci toho uloženého materiálu.
3: V Karlových Varech začne dnes večer první série uzavírek související s cyklistickým závodem Czech Tour. Do blízkosti divadelního náměstí se nedostanou řidiči motorových vozidel. Dopravní podnik v lokalitě omezí vybrané autobusové spoje.
5: Kvůli přípravám cílového prostoru první etapy cyklistického závodu Czech Tour dnes organizátoři od 19 do 22 hodin uzavřou divadelní náměstí. Na zastávky v této lokalitě se nedostanou ani autobusy městské hromadné dopravy čísel 2, 11 a 52. Sérii dalších uzavírek plánují organizátoři na čtvrtek do území mezi hotelem Richmond, Císařskými lázněmi a městským divadlem. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovaly jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pyongyang opakovaně odsuzuje.
6: Sport.
3: Fotbalisté Sparty do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3.
7: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: I když už si podle něj hodinky asi neřídíme, pořád je časové znamení ozývající se z rozhlasu zárukou přesnosti času. Právě letos je této rozhlasové tradici 100 let. A tak její vývoj připomeneme ve třetím díle našeho seriálu nazvaném Rozhlasové stovky. A nenechte si ujít ani meteorologii s jejich předpovědí počasí a ani gratulace všem dnešním oslavencům. Je 6:05 a dobré ráno má pro vás písničky, co nestárnou, od Hany Zagorové a Věry Špinarové. Tak ať se máte s námi dobře.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 13 minut po 6 a pěkné ráno přejeme vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 12. srpna a pozdrav s gratulací posíláme vám, kteří máte dnes narozeniny. Mohlo by vás zajímat, že mezi dnešní oslavence patří také český kytarista, skladatel, zpěvák a producent Miloš Dodo Doležal, který oslaví kulaté 60. narozeniny. Další kulatiny, a to 70. oslaví Jaroslav Samson Lenk. Kristova léta 33. narozeniny oslaví českopolská zpěvačka Eva Farná a 77. oslaví skotský zpěvák a kytarista Mark Knopfler. Na dnešní den připadá Mezinárodní den mládeže a také Světový den slonů a svátek má Klára. Ženské jméno Klára pochází z latinského slova clarus a znamená jasný anebo světlý. Tak tedy zdravíme Kláry, zdravíme i vás, dnešní narozeninové oslavence, a přejeme vše nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, 6.18 na hodinách, vaším ranním společníkem je rádio vašeho kraje a pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, pojďte si poslechnout meteorology.
1: Počasí.
0: Z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteoroložka Petra Pulívková. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak to dnešní ráno je v našem karlovarském kraji celkem chladné, veďte.
2: Ano, je to tak, máme jasno a teploty se nám většinou pohybují mezi 7 až 10 stupni. V těch horských mrazových kotlinách tam je i slabě pod nulou.
0: To je tedy aktuální stav. A co nás čeká přes den?
2: Tak přes den se nám počasí příliš měnit nebude, oproti včerejšku bude slunečné počasí převážně s letními teplotami, bude opět slunečno tedy bez srážek a teploty budou mezi 24 až 27 stupni a jinak bude zcela jasno. A na horách ještě doplním teploty, tam by mělo být někde kolem 20 stupňů a foukat nám příliš nebude, bude vát jen slabý severovýchodní vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
0: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 12. srpna a já děkuji meteoroložce Petře Pulívkové. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vedle tebe usínám, zpíval Miraj Navrátil, zpěvák skupiny Miraj, kterému jsme včera přáli k jeho 34. narozeninám a za 6 minut bude 6:30. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům, tak taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926 a před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22:15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku a tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Až usiluje o vznik diagnostického centra, reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů. V první fázi dermatoskopu a sonografu centrum by mohlo začít fungovat v příštím roce. V Mořičově na Karlobarsku pokračují úpravy zříceniny barokního zámku. Na zpevnění schátralých stěn použili stavbaři především kvalitní cihly ze začátku 20. století. Materiál přivezli z demolic na Plzeňsku. Sanace by měla skončit letos na podzim. Ostrov hledá provozovatele zrekonstruované městské sauny. V objektu ze 70. let minulého století je 5 druhů saun, venkovní ochlazovací bazén nebo pryznicu v chodník. Všechny vyšly na téměř 35 milionů korun. Město chce saunu otevřít na začátku října. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volby bojkotovali. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už nepřekonal. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená Chodská ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu, ladíte Český rozhlas Karlovy Vary a po krátkých zprávách s Lenkou Polákovou se opět vrátíme k hudbě. Pozdravit nás přichází Ilona Čáková, zaspívá i Václav Neckář. Taky se dozvíte, koho jsme si pozvali do studia na dnešní odpoledne a o čem se budeme společně bavit. No a samozřejmě, že nevynecháme ani pravidelné kalendárium. Tak ať se vám hezky poslouchá. Je 6:30. Hezké dobré ráno.

0: Dobré jitro, přejeme vám všem, kteří jste si ani dnes nezapomněli zapnout rádio. Ranní program Českého rozhlasu je už v plném proudu a v tom našem odpoledním vysílání nahlédneme do komunitního centra Motýlek, které poskytuje terénní osobní asistenci lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby v každodenním životě. Jedná se o asistenční službu pro celý Karlovarský kraj a víc nám o tom poví zakladatelka a ředitelka centra Motýlek Lucie Bertakovičová, která bude hostem ve studiu dnes po 15. hodině. Tak nás nezapomeňte poslouchat také dnes odpoledne. 6.39 na hodinách, no a po písničce nabídneme předpověď počasí, tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jasná obloha a teploty mezi 8 až 11 stupni Celsia, tak takové počasí nás provází dnešním ránem a čeká nás slunečné počasí s převážně letními teplotami. Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 19 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší dnes jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za 2 minuty bude 6:45. Hezký den spolu s Českým rozhlasem.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampressovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Kinčperk nad Ohří rozšiřuje lékařský dům. Kalovarská hvězdárna dnes večer pořádá pozorování částečného zatmění slunce. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zpráv Přelenka Poláková. V lékařském domě v Kinčperku nad Ohří se od září otevře nová chirurgická ambulance. Město tak nahradí předchozího chirurga. Do nové ordinace bude dvakrát týdně dojíždět lékař ze Sokolova. V budově už funguje optika a připravená je i ordinace pro nového praktika, se kterým radnice jedná. Pokračuje nezávislý starosta Kinčperka Marek Matoušek.
3: My samozřejmě musíme pokračovat dál, takže připravujeme projekt na další ordinace, ale tam je důležité ještě, že budeme muset přestěhovat knihovnu a ještě tam je malá pekárna, takže tyhle ty dva provozy budeme muset vystěhovat a následně vlastně začnou stavební úpravy dalších prostor.
1: Kalovarská hvězdárna dnes večer nabízí pozorování částečného zatmění slunce. Zájemci budou astronomický úkaz sledovat přes dalekohledy s ochranným filtrem. Organizátoři navíc kvůli lepšímu výhledu připravili pozorovací stanoviště zhruba 100 metrů za hlavní budovou. Přesné načasování celého jevu popisuje pracovník hvězdárny Lukáš Pochylý.
4: Úkaz jako takový u nás na Karlovarském začne v 19 hodin zhruba 20 minut. Ta největší fáze nastává krátce před 8:45. Bude vykrojeno z toho slunečního disku téměř 90%, ale slunce bude poměrně už nízko nad obzorem. O 8:30 potom slunce zapadne, ten úkaz jako takový potom ještě pokračuje asi půl hodiny, ale už pod obzorem.
1: Za vstupenku zaplatí dospělí 100 korun, děti a studenti dávají 50 korun. V případě zatažené oblohy astronomové promítají v sále hvězdárny přímý přenos zatmění z jiných lokalit. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
6: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
5: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
7: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
5: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco nové generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vedaly do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová. Počasí. Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V obci Kladruby na Chebsku je z důvodu opravy vozovky uzavřená místní silnice třetí třídy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kinčperk nad Ohří chce snížit množství odpadu. Kromě sběrného dvora proto nabízí lidem takzvané reuse centrum, kam mohou přinést téměř cokoliv. Podrobnosti se dozvíte v reportáži, kterou jsme pro vás připravili, a věřím, že nevynecháte ani naši ranní anketu Ahoj rádio. Děti nám v ní vysvětlí, proč se v televizi vysílají reklamy. Je 7 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou Je tady léto od Heleny Vondráčkové.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: proč se v televizi vysílají reklamy.
1: Aby vydělali víc peněz.
2: Aby měli čím zabavit diváky, když tam je přestávka.
3: Aby si lidi to kupovali.
4: Aby lidi věděli, co bude v televizi.
5: Aby to přilákali lidi do krámu třeba.
6: Když třeba je nějaká novinka na jídlo, tak aby to lidi věděli.
7: Aby si to lidi koupili, aby měli to peníze.
8: Aby věděli, co se stalo.
9: Aby chodili do krámu ty věci kupovat.
10: Aby měli herci přestávku malou.
11: Aby lidi mohli dělat něco jiného.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na hodinách 7.17. No a dnešním ránem nás provází jasná obloha, teploty mezi 8 až 11 stupni Celsia a čeká nás slunečné počasí s převážně letními teplotami. Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia, na horách od 19 do 22 stupňů. Vane slabý severový chodní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ať už doma, v práci nebo na cestách, anebo třeba někde u vody, ladíte rádio vašeho kraje a za 10 minut bude 7:30. Knihy, nádobí, ale i nepotřebné nářadí anebo nábytek, tak to všechno můžou obyvatelé Kinšperku nad Ohří přinést do nově otevřeného Reuse centra. Ten je součástí sběrného dvora. Město chce touto službou snížit množství odpadu, kterého každý rok přibývá, a zatímco odevzdat věci do centra mohou pouze obyvatelé Kinšperka nad Ohří, tak odnést si je zdarma může kdokoliv.
1: To by bylo pro můj segru, srdíčka, no, to vám to sbírá. Tak si to můžu vzít.
2: Paní Monika se přišla dneska podívat do Reuse centra.
1: Tak můžu všechny tady ty tři?
2: My se teď koukáme tady vlastně na velký výběr hrníčků, skleniček.
1: No, kuchařka, no super.
2: Přijde vám to jako dobrý výběr knížek? Vybrala byste si nějakou?
1: Jistě tady ta edice, Kód a oko bylo vždycky perfektní, dobrodružní.
3: Já mám asi tři krabice, co my jsme měli, jako dá se říct, v obyváku ve stěně.
2: Říká pan Jiří. Takže přemýšlíte, že byste něco i daroval do Reuse centra? No,
3: ano, když se to může dát semka, tak to nám sem.
1: Tak jsem si vybral hrníčky a knížku, na kterou mám vzpomínku z dětství. A tam už mě radši nepuští.
2: My jsme s správcem Reuse centra Jakubem. Řekněte nám, co lidé nejčastěji nosí.
4: Převážně nosí nádobí, talíře, skleničky, spoustu knížek, nějaké obrazy, zavařovačky. Jediné, co my nemůžeme brát, jsou spotřebiče, které se dávají do elektriky. Nemáme tady technika, který by to mohl prověřit, že to funguje a nemá to žádné závady. A nemůžeme brát oblečení, boty a všechno, co by v sobě mohlo mít nějaký parazity.
2: Vidím tady vlastně krabice, skleniček, hodně knížek, takže dá se říct, že knížky jsou nejčastěji vlastně to, co lidé darují?
4: Ano, knížky jsou nejčastější a já je vlastně přidám, už tady na to mám vytvořený QR kód.
2: Takže ono to vlastně funguje přes QR kód, že si i lidi můžou podívat na internetu?
4: Ano, vlastně město nám vytvořilo systém, stránku, na kterou já vyfotím tu věc, načtu na ní ten kód a pokud to někdo chce, může si to na stránce zarezervovat, přijde sem, já mu ten QR kód odpípnu a je to jejich. Sem můžou dávat věci jenom lidi z Kinšperka, ale brát si je může každý.
2: Jsem před Reuse centrem s nezávislým starostou Markem Matouškem. Vidíme garáž plnou věcí a to už jsou všechno věci, které sem lidé stihli donést?
5: Ano, je tomu tak. Jsou to vlastně 4 garáže, které jsme zrekonstruovali, které slouží pro Reuse centrum a obyvatelé města a okolních vesnic, tak už si pomalu zvykají na tento systém.
2: A co vlastně stálo za tou myšlenkou vybudování Reuse centra?
5: Město by se mělo snížit ten materiál odvozený na skládku, takže to byl ten cíl města.
2: Lidem je Reuse centrum přístupné v pondělí, středu, pátek a sobotu. Z Kinšperka nad Ohří a na Bečková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník a ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V lékařském domě v Kinčperku nad Ohří se od září otevře nová chirurgická ambulance. Město tak nahradí předchozího chirurga. Do nové ordinace bude dvakrát týdně dojíždět lékař ze Sokolova. V budově už funguje optika a připravená je i ordinace pro nového praktika, se kterým radnice jedná. Mariánské lázně zahájily další etapu rekonstrukce hlavní třídy. Stavbaři obnoví chodník v úseku od křižovatky s Plzeňskou ulicí až po odbočku k vlakovému nádraží. Práce mají skončit letos v září. Na Horním hradě u Karlových Varů pokračují práce na úpravách interiérů. V letošním roce stavební firmy dokončily části vnitřních omítek a zrekonstruovaly hradní kuchyň. Investici za stovky tisíc korun správa areálu zajistila postupně, aby byla připravená na hlavní letní sezónu. Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí. Návštěvu papeže Lva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí. Oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie a setká se s oběťmi sexuálního násilí. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni. A dnes bude většinou celé jasno, teploty do 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená část ulice Pražská.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátké zprávy s Lenkou Polákovou vyplnily dnešní dobré ráno a já připomenu, že na dnešek 12. srpna připadá Mezinárodní den mládeže, který byl zaveden Valným shromážděním OSN v roce 1999. Historie dne pro teenagery sahá až do roku 1985, kdy se konala první mezinárodní konference mládeže v portugalském Lisabonu. No a jeho cílem je upozornit na specifické kulturní a právní otázky týkající se právě mládeže. Je půl osmé a dvě minuty, no a s písničkou od Michala Davida rozjedeme náš další hudební proud a taky prolistujeme regionální noviny spolu s Danou Jelínkovou a v ukázce Alex a host uslyšíme bývalou herečku Janu Naďovou, která prozradí, kdo jí nejvíc pomohl s přípravou na roli ve filmu o Ondreji Nepelovi. Tak buďte s námi, hezké ráno.

0: dnešní noviny.
1: Za 4 minuty bude 7:45, jsme v polovině pracovního týdne a na programu je přehled tisku. Středečními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám a přeji dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Deník připomíná, že na letiště v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Stavba, která začala v únoru, vyšla na bezmála 13,5 milionu korun. Parkoviště umožňuje jak krátkodobé parkování s platbou na bezhotovostním platebním terminálu, tak dlouhodobé parkování prostřednictvím internetového rezervačního systému. Osobám, které doprovázejí cestující, bude možné parkovat 15 minut zdarma. Dočtete se také, že okolí Karlových Varů i vzdálené horské hřebeny jsou návštěvníkům karlovarské gétovy vyhlídky o něco blíž. Na rozhledně přibyl nový pozorovací dalekohled, který městu věnovala společnost Philip Morris díky projektu Karlovy Vary město bez kouře.
1: Co jsi zjistila v deníku Právo?
2: Ačkoliv rakovina prsu patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u žen v Česku, tisíce obyvatelek Karlovarského kraje odkládají preventivní vyšetření. Region se v tomto směru řadí na konec republikového srovnání. Nejhorší situace vůbec je na Chebsku. V kraji si diagnózu každoročně vyslechne zhruba 200 žen a toto číslo se rok od roku zvyšuje. Nemoci tu každý rok podlehne 40 až 50 pacientek. Zatímco v celém Česku se mamografického screeningu účastní téměř 60% žen ve věku 45 až 69 let, na Karlovarsku je to necelých 53%. Na Chebsku pak na toto vyšetření dorazí jen něco málo přes 45% žen. No a list připomíná, že energetický a průmyslový kolos Sokolovská uhelná a SUAS Group má za sebou rok zásadní transformace, který zastavil volný pád do červených čísel.
1: No a co se dočteme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Vedení Aše chce vyhlásit místní referendum o koupi bývalého hotelu GT. Obává se, že pokud by ho získal soukromý zájemce, mohla by v něm vzniknout ubytovna. Ze zkušeností města by se pak mohla změnit atmosféra v celé okolní městské čtvrti. Přehradu Hracholsky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trápí nedostatek vody. Dno je místy vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Mže, která přehradu zásobuje, má nejnižší průtoky v historii měření. Odborníci varují, že pokud bude suché počasí pokračovat, může se situace dál zhoršovat. No a Mladá fronta dnes věnuje pozornost spisovateli Vladimíru Páralovi, který zemřel v den svých 94. narozenin v Chebu a byl známým mariánsko-lázeňským patriotem.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku, který připravila Dana Jelínková a které děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Britská zpěvačka Lisa Stansfield na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a na hodinách 7.47. Jaké nás čeká počasí?
1: Počasí.
0: Tak bude slunečné, převážně s letními teplotami, bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Novou písničkou Bezvětří nás pozdravila v dobrém ráno zpěvačka Anna K. A už jste slyšeli o tom, že nás dnes čekají rovnou dva nebeské úkazy během pár hodin. Středa 12. srpna bude astronomicky vytížený den. V podvečerních hodinách bude na území České republiky viditelné částečné zatmění slunce, kdy na jihu a západě Čech bude měsíc zakrývat téměř 86% slunečního disku. No a v noci pak bude možné pozorovat meteory z roje Perseid. Pro sledování tohoto úkazu není třeba dalekohled, je totiž k vidění pouhýma očima kdekoliv, ale za nejlepšími podmínkami k pozorování je vhodné se vypravit daleko od měst, ideálně do takzvané oblasti tmavé oblohy. V Česku jsou vyhlášené dokonce tři. Jsou to oblasti Jizerská, Beskydská a také nám nejblíže Manětínská na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje mezi Manětínem, Úterým a Žluticemi. Perseidy budou k vidění až do 24. srpna. Na hodinách 7.51 nezapomeňte, že i dnes po 13. hodině budeme vysílat pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové bývalá herečka a podnikatelka Jana Naďová. No a my se dozvíme například i to, jak se připravovala na roli ve filmu o Ondreji Nepelovi, kde hrála trenérku Hildu Múdrú.
1: Víte čo, mala som na to obrovský čas, pretože tá ponuka od pána režiséra Červenku prišla už v roku 2021 a film sa začal natáčať až koncom roku 2024 a môj prvý filmovací deň bol dokonca až 10. januára 2025. Takže ten čas som mala na to, aby som rešeršovala, aby som si pozerala rôzne dokumenty, filmy, originálne obrázky, fotografie, prečítala som si knihy, stretávala som sa s mnohými priateľmi, ktorí poznali tetu Hildu, ktorí poznali Ondríka. A najviac ale mi pomáhal syn pani Múdrej, pán Pavol Múdry, ktorý bohužiaľ náhle zomrel minulý rok a už sa premiéry nedožil. Takže je to smutné, ale ja hovorím, že tiež tancoval na tenkom ľade, pretože on sám veľmi, veľmi sa angažoval pre tento náš film. A mne pomáhal v tom, že mi vlastne nuancy, také drobnosti, také veci porozprával, ktoré možno by inde nepovedal.
0: A já dodám, že celý rozhovor s Janou Naďovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na

0: www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vody v tocích v Karlovarském kraji ubývá, průtok někde nadlepšují přehrady. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červenci klesla na 5,7%. Dneškem začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly a bude většinou zcela jasno teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zpráv Přelenka Poláková. Povodí Ohře kvůli suchu zvyšuje odtok z některých přehrad. Přítoky do nádrží jsou ale velmi nízké a někde dosahují jen hranice měřitelnosti. Například do přehrad Březová a Mariánské Lázně přitéká jen asi 30 litrů vody za sekundu. Hladina vodní nádrže Stanovice je téměř 5 metrů pod běžným stavem pro tuto dobu. Situace podle Povodí Ohře zatím není kritická, říká mluvčí podniku Dana Zikešová.
3: Průtok na horním úseku řeky Ohře se aktuálně pohybuje kolem 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Vodní dílo Skalka a Jesenice v současné době zajišťují minimální zůstatkový průtok.
1: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červenci meziměsíčně klesla o 0,1% na 5,7%. Úřady práce v regionu evidovaly 11 553 lidí bez zaměstnání. To je o 114 méně než v červnu. Jak vyplývá z údajů, které zveřejnil Úřad práce, nabízených pracovních pozic v kraji přibylo o 59. Nezaměstnanost v celém Česku letos v červenci oproti minulému měsíci vzrostla o 0,2% na 5%. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkrátka pro syntetické látky odpuzující vodu a masnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na masná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
1: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauraci. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzském území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
5: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
1: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 se v úseku Kinčperk nad Ohří Sokolov pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Minut po 8 hodině a dobré ráno pokračuje dál. Jeho poslední hodinku otevřeme s písničkou od Lucie Vondráčkové. Za chvíli se podíváme na silnice našeho kraje a poslechneme si, co zásadního se na nich chystá. No a také přidáme rubriku, co v učebnicích nebylo. Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík. Tak nás poslouchejte dál.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. Ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 8.18 a to je ten nejvyšší čas pozvat mezi sebe meteorology. V tuto chvíli tedy zdravím do Plzně meteoroložku Janu Adamovskou. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve dnešní předpovědí počasí. Jaký bude tedy ten dnešní den?
2: Tak dneska nás čeká opět slunečné počasí s letními teplotami, pokračuje k nám příliv teplého vzduchu od jihu, teploty budou odpoledne v maximech dosahovat 27 stupňů, na horách bude až 22 a obloha bude zcela jasná a vítr ten nám bude foukat jen slabý severovýchodní rychlosti 1 až 4 metry za sekundu a na to večerní částečné zatmění slunce tak budou ideální podmínky, to platí i to pro pozorování Perzej, jenom ta příští noc bude taky trochu chladnější, tak bych se na to přioblékla.
1: Děkuji za dodatek. A ještě vás poprosím o předpověď počasí na zítřejší den. Jaký bude čtvrtek?
2: Tak zítřek to bude počasí podobné, jen se nám trochu oteplí. Nejvyšší teploty budou stoupat k 29 stupňům, na horách bude až 23 a bude většinou jasno a stále nám bude foukat jen slabý severovýchodní až východní vítr.
1: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Janou Adamovskou. Moc vám děkuji, příjemný den přeji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Určitě jste dobře poznali příjemný chraplavý hlas zpěváka Dalibora Jandy a další letní den si užíváte spolu s rádiem vašeho kraje. Za 7 minut bude 8:30 a my se teď podíváme do Františkových lázní na silnici první třídy číslo 21. Na čem tam silničáři pracují, kdy práce dokončí a s jakými omezeními musí řidiči počítat. Tak to všechno nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 21 ve Františkových lázních mezi ulicemi Americká a Zátiší jsme zahájili opravu vozovky. Na téměř 3-kilometrovém úseku vyměníme krytové vrstvy a upravíme odvodnění. Doprava je během prací vedena kyvadlově volným jízdním pruhem. Stavba vyjde na 27 milionů korun a její dokončení plánujeme na říjen.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna. Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Až usiluje o vznik diagnostického centra, reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů v první fázi dermatoskopu a sonografu. Centrum by mohlo začít fungovat v příštím roce. V Moříčově na Karlovarsku pokračují úpravy zříceniny barokního zámku. Na zpevnění schátralých stěn použili stavbaři především kvalitní cihly ze začátku 20. století. Materiál přivezli z demolice na Plzeňsku. Sanace by měla skončit letos na podzim. Ostrov hledá provozovatele zrekonstruované městské sauny. V objektu ze 70. let minulého století je 5 druhů saun, venkovní ochlazovací bazén nebo pryznicu v chodník. Všechny vyšly na téměř 35 milionů korun. Město chce saunu otevřít na začátku října. U Příbrami hoří velká skládka, hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8. večer, před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. V Paříži dnes zasedne krizový štáb vlády. Důvodem je sucho na většině francouzského území, kde zároveň platí omezení spotřeby vody. Krizový stav úřady vyhlásily téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí používat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 se u obce Dolní Žandov na Chebsku opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní ráno s datem 12. srpna trávíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a na dnešek připadá Mezinárodní den mládeže, o kterém už jsme hovořili, a také Světový den slonů. Jedná se o každoroční mezinárodní událost, která je věnovaná zachování a ochraně slonů afrických a asijských, kterým hrozí vyhynutí. Pytláctví je totiž jedním z hlavních problémů, kterým sloni čelí kvůli poptávce po slonovině. A ztráta přirozeného prostředí a konflikty mezi lidmi a slony jsou dalšími výzvami. Je tedy důležité vytvořit povědomí o těchto problémech a hledat řešení pro lepší péči o slony. Je 9:30, no a komu popřejeme dnes k svátku, tak svátek má Klára. Toto jméno pochází z latinského slova clarus s významem jasný anebo světlý. Tak pro Kláry tu máme písničku od Chinasky a za chvíli otevřeme soutěž, tak buďte s námi.
5: Když jeme po

0: Další z pěkných písniček od nás pro vás, Povídej a Petr Novák. Tak v pondělí jste s námi hráli o vstupenky na letecký den do Chebu, včera o knihu České hrady a zámky z nebe. No a dnes pro vás máme pozvánku do bazénového centra Matony Arény v Karlových Varech. O dvě vstupenky si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Hlavní a výukový bazén, tobogán, masážní trubková podvodní lavice a lehátko, chrliče, masážní stěnové trysky pro podvodní masáž těla a nohou, taky perlička anebo výřivka a samozřejmě i venkovní bazén s dětským brouzdalištěm. Tak to vše je denně k dispozici v bazénovém centru Matony Arény Karlovy Vary. A my právě teď nabízíme dvě volné vstupenky a jsou k mání po správném zodpovězení soutěžního otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak první volající už je na telefonu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Honza Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, pane Honzo. Tak na dnešní den připadá Světový den slonů. Slon, největší žijící suchozemský savec, je považován za symbol štěstí nejen v Evropě, ale téměř na celém světě. Dokonce sloni mají pozoruhodnou paměť a dokáží si pamatovat zdroje vody a cesty k nim i po mnoha letech. A jsou schopni taky vyjadřovat empatii a smutek. Tak tyto vlastnosti dělají slony fascinujícími tvory. Co říkáte, pane Honzo? Líbí se vám sloni?
1: Určitě, jo.
0: Určitě, určitě. Máte doma třeba nějakou tu figurku nebo sošku slona pro štěstí?
1: Máme taky.
0: Máte, taky máte, dobře. Tak velice dobře poslouchejte dnešní soutěžní otázku, protože ta se bude týkat slonů. Pane Honzo, ptáme se vás, který z následujících faktů o slonech je pravdivý. Za A. Sloni mají největší mozek ze všech savců, který váží kolem 15 kg. Nebo za B. Sloni dokážou zadržet dech pod vodou až 15 minut. Za C. Sloni dokáží rozpoznat sebe sama v zrcadle. A nebo za D. Mají dlouhou březost až 36 měsíců. No, tak co říkáte?
1: Konkrétně mám odpovědět tedy na co?
0: No, který z těchto faktů je o slonech pravdivý?
1: Ježišmarja. Možná, že jsou tam dva nebo tři fakty podle mě.
0: Jsou to trošičku chytáčky. Takže mozek, který váží kolem 15 kg, nebo dokáží zadržet dech pod vodou až 15 minut, dokáží rozpoznat sebe sama v zrcadle, a nebo mají březost až 36 měsíců.
1: Já možná nerozumím otázce, podle mě je asi, že nevydrží 15 minut pod vodou, ale jinak...
0: My se ptáme, co je pravda z těch čtyř možností. Co je pravda? Tak zkuste.
1: Tak je tam ta dlouhá březost, pak i ten mozek by souhlasil.
0: No, ale musíte vybrat jednu z těch možností. Co je pravda?
1: Tak dejme háčko tedy, no.
0: Tak říkáte, že sloni mají největší mozek ze všech savců, který váží kolem 15 kg. Tak bohužel to není správně. Bohužel sloní mozek váží od 4 do 6 kg, což je největší hmotnost mozku mezi suchozemskými savci, ale neváží 15 kg. Bohužel, tato odpověď nám vypadává. Tak mějte se moc hezky. Naslyšenou, pěkný den. Tak na poprvé se nám nezadařilo, ale já věřím, že další soutěžící si poradí s touto soutěžní otázkou. Tak je trošičku zapeklitá. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, tady Jiřina Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, paní Jiřino. Tak rozuměla jste dnešní soutěžní otázce?
2: Rozuměla.
0: Ano, takže který z těchto faktů je o slonech pravdivý? Co myslíte?
2: Já myslím tu březost.
0: To březost, tak bohužel to taky není správně. Sloni mají dlouhou březost, ano, to je pravda, ale nejsou to 3 roky, těch 36 měsíců, ale téměř 2, je to až 22 měsíců, takže ani to není správně.
2: Tak děkuji,
0: mějte se hezky, naslyšenou. Tak já jsem varovala, že to možná dneska bude trošku chyták, tak doufám, že do třetice všeho dobrého, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak opět ženský hlas, kdo pak se dovolal?
3: Karlové Vary.
0: Vaše křestní jméno?
3: Eva Kustova.
0: Dobře, zdravím vás. Tak jaká je ta správná odpověď?
3: Kde byste mi to mohli ještě říct jednou?
0: Tak který z těchto faktů je pravdivý? Zbývá nám tu odpověď, zda sloni dokážou zadržet dech pod vodou až 15 minut, anebo sloni dokáží rozpoznat sebe sama v zrcadle?
3: Sama sebe v zrcadle.
0: A je to tak, ano. Máte pravdu, sloni dokáží stejně jako například delfíni rozpoznat sebe sama v zrcadle, což je známka vysoké inteligence. A jinak, co se týká té další možnosti, tak sloni obvykle vydrží pod vodou jenom pár minut, asi tak 2 až 5 minut, takže nikoli v 15 minut. Takže ano, správně, sloni dokáží rozpoznat sebe sama v zrcadle. Vyhráváte, já vám gratuluji a přeji hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšeno. A co vyhrávám?
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je před námi, čeká nás slunečné počasí s převážně letními teplotami.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a 2 minuty, bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříme 19 až 22 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž ta je dnes mírná.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

Ve středečním dobrém ránu jsme si připomněli jednu z písniček od Pavla Bobka, kterou v originále naspíval americký zpěvák Kenny Rogers, a za 8 minut to bude 9. hodina dopolední. Dobré ráno se pomalečku uzavírá a poté 9. hodině po zprávách ho vystřídá dopolední vysílání se Stanislavem Juríkem u mikrofonu. Užijte si tedy dnešek, jak se patří, a podle svých představ. Od mikrofonu se loučí Jitka Brošková. Zítra ráno opět naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Marketty. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdenheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Kinčperku nad Ohří je otevřené reuse centrum s použitým zbožím. Elektrárny Tisová i Vřesová se intenzivně připravují na topnou sezónu. Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z vyschlých pastvin nebo je už

0: musí přikrmovat. A dnes bude většinou jasno, teploty do 27 stupňů, zprávy Alenka Poláková. Nové Reuse centrum je v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Lidé do něj můžou odnést nepotřebné věci a jiné si naopak vzít. Do centra lidé nesmí nosit elektrospotřebiče do zásuvky a z hygienických důvodů tam není možné nosit ani oblečení, obuv a další textil. Nejčastěji obyvatelé odevzdávají knihy, naopak největší zájem je o skleničky a porcelán. Podrobnosti ohledně financování vzniku centra doplňuje nezávislý starosta Marek Matoušek.
1: Ta dotace byla necelý milion korun a kompletní cena byly 3 miliony 152 tisíc korun. A není to samozřejmě jenom stavba, ale je to i vlastně software, daný program na evidenci toho uloženého materiálu.
0: Elektrárny Vřesová i Tisová v Karlovarském kraji se připravují na topnou sezónu. Jak uvedl místopředseda představenstva elektrárny Tisová Rudolf Francisco, cílem je zajistit pro obyvatele Karlovarska a Sokolovska nepřetržité a bezpečné dodávky tepla. Dodal, že celkové náklady na opravy kotlů v Tisové jsou pro letošní rok naplánovány ve výši 32,5 milionu korun. Podle zjištění ČTK se obdobná částka na opravy a údržbu vynaloží i v komplexu Vřesová. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách, tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
2: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
3: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
2: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
3: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
3: Na sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo.
5: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, vane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 se v úseku Jenišov Karlovy Vary pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavní pruh je uzavřený.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dneska na středeční dopoledne máme chvilku po 9. hodině a prvním dopoledním tématem v našem vysílání je, jak poskytnout první pomoc přehřátému psovi. Abychom to trochu odlehčili, tak první písničku po 9. zahraje a zaspívá skupina Jelen.
5: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Horké tropické dny jsou stejně jako pro nás náročné i pro zvířata. Také ona vyhledávají stín, častěji pijí, snaží se schladit. Psům za tímto účelem pořizujeme různé chladící podložky, což ale samo o sobě nestačí. Jak zdůrazňuje veterinář Miroslav Svatoš, prevence přehřátí psa je v těchto dnech životně důležitá. V první řadě bychom ani psa neměli nezatěžovat žádnými většími aktivitami.
1: V tomhle počasí, když vidím někoho, jak si sedne na kolo a veme psa vedle sebe, aby běžel vedle něho, tak to mě berou všichni čertí. Zaprvé teda je tam velice málo prostoru mezi tím, kdy ten pes je v pohodě a mezi tím, kdy už je přehřátej a jde mu opravdu o život. Za druhý, jak je rozpálený ten podklad, tak dost často si na tom psi zběhají tlapky, vyloženě spálí, kde si tam puchyře, strhá se jim taková ta tvrdá vrstva na polštářcích. Jsou to nehezký, dá se říct, zranění, takže rozhodně bych nedoporučoval tohle dělat. Maximálně, pokud lidi mají tu potřebu vyrazit s nima na delší procházku, tak po ránu, kde je nejchladnějc. Večer je hic potom do noci, takže to už opravdu to nezachrání. A přes ten den jenom vyvenčit a naspátek. Samozřejmě pořád k dispozici čerstvou vodu. Nechávat je v autě, to už snad dneska ví každý, že tohle se nedělá, dělat nesmí. Ten pes během 4 hodiny 20 minut může být mrtvý v takovémhle počasí. Člověk nikdy neví, kde se trošku zasekne. To, že si jdu jenom tamhle někam koupit pití, neznamená, že mě něco nezdrží, že se něco nesemele, že prostě se vrátím včas. Neexistuje, aby ten pes zůstal v autě.
2: Je to potom životu nebezpečný stav. Jaké jsou příznaky?
1: Pokud je to v začátku velice zrychlený dýchání, není takový to běžný, když pes prostě sedí, je mu horko a funí, ale je to daleko výraznější. Většinou přitom začnou slinit. Pokud se to potom přežene, tak už začnou ztrácet rovnováhu, padají, eventuálně se potom dostaví křeče, ten pes už se na ty nohy nepostaví vůbec a v krátké době potom následuje celkový selhání.
2: První pomoc je jaká?
1: Pokud má člověk podezření, že pes je přehřátej, tak samozřejmě první věc je chladit, že jo. Když je k dispozici voda, neříkám ho rovnou hodit do nějakého horského jezírka, to jako určitě ne, prudká změna té teploty by jaký nemusela, jako takhle prudká by nemusela mu udělat dobře, ale zajistit přísun tekutin, to znamená ten pes, aby pil. V případě, že už nechce ani pít, je to opravdu špatný. Takže chladit, namáčet jazyk, namáčet tlapky, namáčet málo ochlupený místa, to znamená břicho, a samozřejmě nějakým způsobem chladit hlavu, namočený třeba ručník, hadr, něco takového, připlásnout na hlavu. Ale pokud už je to ve stavu, kdy ten pes nechce pít, tak co nejrychleji ho dostat k veterináři. A samozřejmě potom prvotním ochlazení už ho klidně strčit do nějakého toho rybníka nebo potoka, aby se teda pes celkově schladil. Pokud tyhle ty možnosti nejsou a byla by možnost tomu psovi dát klistýr, podat vodu přes konečník, může mu to zachránit život. Za prvé se vlastně ochladí tou vodou přímo zevnitř. Za druhý voda se vstřebává v tlustém střevě. To znamená, když ten pes už nechce pít, není možnost tam prostě veterinář, infuze a takovýhle, tak dodat vodu tímhle způsobem, aby se vstřebávala z toho tlustého střeva. Nebát se toho, že to množství se přežene. Když se to množství přežene, vyteče to z něho ven jako horká voda obarvená a zase ale se odčerpá tímto teplo a v tu ránu zase podá další tu studenou vodu, ať už z důvodu chlazení nebo teda vstřebávání do toho organismu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nahledněme teď do jednoho z návštěvních dnů Šimka a Grossmana o technicko-fyzikálních zákonech.
2: Jirko, víš, co mě tak napadá? Když my tak zevrubně zde hovoříme o svých kamarádech, že bychom možná měli prozradit i my něco ze svého soukromí.
3: No, tak můžeme říci, že náš život je prostoupen takřka poustevnickou pokorou a prostotou, že milenkou je nám až na malé výjimky příroda a častokrát vracíme se plní obdivu k selské hroudě.
2: Jirka to říká správně. V přírodě je krásně, skutečně.
3: Krásně. Vemte si třeba jen ten puch květin, až se hlava točí.
2: Nebo těch zvířat rozličných, až člověku strach z těch oblud naskakuje.
3: Nejkrásnějc muselo být v pravěku.
2: Určitě.
3: Všude lesy, voda, vzduch.
2: Tady, co jste vy, to byl samej zubr.
3: No nic. Staré časy zpátky nepřivoláme. Civilizace kráčí vpřed. Tu nezastavíme ani my dva. Ale zase je nutno přiznat, že některé vynálezy jsou dokonce lidstvu prospěšné. Třeba rádio. Na první pohled nepochopitelná věc.
2: Ale my dva, my víme, jak to je. V malé bedínce sedí orchestr trpaslíků a hraje na malé nástroje. A když se všichni unaví, čte dirigent zprávy.
3: No, proto taky dneska na ulici nepotkáte trpaslíka. Všichni jsou v rozhlase.
2: A já jsem přímo hrdý na to, že my dva víme, že rádio by neexistovalo, nebýt známého fyzikálního zákona, trpaslíka v bedně není vidět.
3: A já vám mohu takhle zevšeobecnit a přiblížit další zákon fyzikální.
2: Třeba jeden.
3: Jeden, ano. Jeden slavný fyzik Archimedes při koupání pomocí mídélka objevil, že těleso ponořené do kapaliny se neutopí.
2: To neznám. Proč?
3: No proč? Protože je zespona nadnášený sílou.
2: A kde se vezme v blbý vodě síla?
3: To se vyvine, protože to studí. Ty jsi nikdy nepozoroval na koupališti, že jsi nadnášenej?
2: Já jsem byl na koupališti jen jednou a to jsem se nekoupal, protože jsem objevil vypadlej suk v dámský kabině.
3: To koupaliště je kde, jsi říkal?
2: To koupaliště je v Klánovicích, ale teď se nevyplatí tam jezdit. Správce otvor taky objevil a zvýšil vstupný.
3: Tak vlastně klika, že se Archimedes nekoupal v Klánovicích, pláč jinak by jsme byli bez zákona.
2: Proč? Třeba by objevil Archimedes jiný zákon.
3: Jakej?
2: Třeba ruku sukem neprostrčíš.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lidé na severním Plzeňsku raději zalévají zahrady v noci, aby je sousedé neviděli. V obcích totiž vysychají vrty a pitnou vodu do vodojemů vozí cisterny. Proč je v době sucha a vlastní studna čím dál větší riziko? Řekneme v reportáži už za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňská náplavka na Mži zve na koncert Adam Urban Trio Open Jazz Jam. Projekt stojící na pomezí současného jazzu, improvizace a žánrových přesahů začíná u Rooseveltova mostu u řeky Mže v 19 hodin. Hudební uskupení Pája Band to zahraje v kempu Kosatka u přehrady Hracholusky začátek v 19 hodin. Na hrad Kašperk můžete vyrazit s dětmi na speciální komentované prohlídky. Začínají v 11 a ve 14 hodin a jsou určené malým návštěvníkům, kterým průvodci přibližují historii hradu poutavým a hravým způsobem. Cestou děti plní úkoly. Na letní středy na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech dorazí moderátor Martin Hrdinka se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou s pořadem Bez lásky láska není, aneb sametový hlas Jitky Zelenkové. Během večera zazní veselé historky a vzpomínky z její dlouhé pěvecké kariéry. Pořad začíná v 19 hodin a nebudou chybět ani známé písně z jejího repertoáru. Večer se můžete přijít podívat do Karlovarské hvězdárny na částečné zatmění slunce. Od 19 do 20.30 budou připravené speciální dalekohledy i zkušení lektoři, aby zájemce provedli tímto zajímavým nebeským úkazem. A v Mariánsko-lázeňském domě Chopin si můžete dnes naposledy prohlédnout cyklus Miroš Volíka, nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny. Tolik tipy pro volný čas, skončíme s nimi 3,5 minuty po 9:30. Blížíme se k dnešnímu zámeckému létu. I dnes tu bude ve 9:45.

0: Vysychající studny a úbytek podzemní vody trápí čím dál víc obcí v Česku, včetně plzeňského kraje. Třeba Dokrs nebo Vidžína na severním Plzeňsku už musí vodohospodáři do obecních vodojemů pitnou vodu dovážet. Jediným spolehlivým řešením tak zůstává napojení na dálkový vodovod z Plzně nebo nové obecní vrty.
1: K obecnímu vodojemu nad obcí Krsy na severním Plzeňsku právě přijíždí cisterna s pitnou vodou. Obecní vrty už nestačí a vodohospodáři musí pitnou vodu dovážet.
2: Ušetříme pořád. Někdo zalejvá i v noci, jo, aby ho nebylo vidět.
1: Popisuje aktuální situaci s nedostatkem pitné vody v obci Krsy jedna z obyvatelek, paní Jiřina.
2: My se tady snažíme opravdu vodu nečerpat. Dneska jsem viděla, že tam zase byla cisterna. No.
1: Podobná situace trápí i další obce na severním Plzeňsku. Polínka, Olešovice nebo třeba Vidžín u Úterý. Lidé dlouho spoléhali na vlastní studny a vrty, jenže ty s postupujícím suchem selhávají. Potvrzuje to i starosta plzeňského obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Díky tomu, co se tady děje s klimatem a jaká je aktuální situace, kdy lidem vysychají studny, ochota lidí připojit se je. Ten městský vodovod na ten je prostě spolehnutí v tom smyslu jednak kvalita a množství dodávané vody, ale i v případě té nouze, že vodárna zajistí ten náhradní zdroj.
1: Vodohospodáři doporučují všem, aby využili možnosti napojit na veřejnou síť, kde to jen jde.
4: Pokud mají možnost se připojit k vodovodnímu řádu obecnímu, ať to udělají.
1: Shrnuje mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
4: Předejdou té situaci, že jim dojde voda i ve vrtu a budou moci čerpat vodu vlastně z toho obecního řádu. My jsme jako dodavatel zavázáni k tomu tu vodu dodávat.
1: Vodárna Plzeň aktuálně zásobuje 250 000 odběratelů. Z hlavní úpravny v Plzni na Homolce vede dálkové potrubí do nejvzdálenějších míst skoro 20 km, například do Zbůchu nebo Dolan. Z obce Krsy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Zámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaternou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala tereny.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklu soutěžní o Poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika. Legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrém, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý ano, den, pane Klobouk. Staňku. Klobouk,
1: dobrý den,
0: Klobouk. Zdaním. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Ano. Z Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Jo, ne. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to někdo najde.
1: Historické, ano.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyně, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: nedaří se jí to, když se to podaří.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, jo, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého, jo, cestovatelského
1: baru. Celý ten obrov,
0: celý.
1: Ten, ano.
0: Dobře,
1: ano.
0: Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, děkuju. Naslyšenou. Jo, no.

0: protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a kdysi, když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vedení Aše na Chebsku chce vyhlásit místní referendum o koupi bývalého hotelu GT. Karlovarská hvězdárna dnes večer pořádá pozorování částečného zatmění slunce a bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Až na Chebsku plánuje vyhlásit místní referendum. Týkalo by se odkoupení bývalého hotelu GT od soukromého vlastníka. Radnice se obává toho, že by nový majitel z objektu mohl udělat ubytovnu. A protože se blíží volby, chce město, aby o krocích radnice rozhodli sami lidé, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Ta budova toho bývalého hotelu GT je kolaudovaná jako ubytovna a máme tady indicie, že by ta budova mohla být

0: být koupena nějakým obchodníkem s chudobou nebo člověkem, který by nám tam ubytoval lidi, o které úplně v této lokalitě nestojíme.
1: Pokud konání referenda v Aše-na-Chebsku v září schválí zastupitelé, konat by se mohlo společně s říjnovými komunálními volbami. Karlovarská hvězdárna dnes večer nabízí pozorování částečného zatmění slunce. Zájemci budou astronomický úkaz sledovat přes dalekohledy s ochranným filtrem. Organizátoři navíc kvůli lepšímu výhledu připravili pozorovací stanoviště zhruba 100 metrů za hlavní budovou. Přesné načasování celého jevu popisuje pracovník hvězdárny Lukáš Pochylý.
2: Úkaz jako takový u nás na Karlovarském začne v 19 hodin zhruba 20 minut. Ta největší fáze na stává krátce před 8:45, bude vykrojeno z toho slunečního disku téměř 90%, ale slunce bude poměrně už nízko nad obzorem. O 8:30 potom slunce zapadne, ten úkaz jako takový potom ještě pokračuje asi půl hodiny, ale už pod obzorem.
1: Za vstupenku zaplatí dospělí 100 korun, děti a studenti dávají 50 korun. V případě zatažené oblohy astronomové promítají v sále hvězdárny přímý přenos zatmění z jiných lokalit. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery, využívající černomorský přístav v Novorosijsku.
3: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, vane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 v úseku Mariánské Lázně Jesenice u Chebu se opravuje vodorovné dopravní značení, počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český folklorní soubor Mladinka z Plzně úspěšně reprezentoval náš region v dalekém Tajvanu. Šlo o dětský folklorní festival a jistě to byl pro všechny zúčastněné velký zážitek. Se zástupci souboru Mladinka si popovídáme právě dnes dopoledne, a to už za pár minut budou našimi hosty. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
3: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: S našimi dnešními dopoledními hosty si budeme pár minut povídat o dětském folklorním souboru Mladinka z Plzně. A to proto, že soubor se přednedávnem vrátil ze zájezdu, dá se říct, uměleckého z Tajvanu. I k tomu se dostaneme. Vítám vedoucí souboru Jitku Šeflovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Společně s ní přišli dva tanečníci, Antonie Randová a Matěj Kořínek. Vítám vás, dobrý dopoledne.
2: Dobrý den všem.
0: Vy jste taky vykoukaní z toho rozhlasu, tady vám se tady líbí evidentně.
2: Jo, mě se tu líbí moc.
0: Říká Antonie. Matěj má taky zkušenost už první s rozhlasem za sebou teď.
3: No, teď, minut. No.
0: Budeme si pouštět i ukázky vlastně z Tajvanu, které jsme našli na internetu. Jsem rád, že to takhle můžeme přenést do vysílání. Ale společná otázka na začátek pro vás, pro všechny, zní, jak se vám do života dostal folklor, paní vedoucí?
1: Tak já musím říct, že vlastně jsem z takové folklorní rodiny, já teda pocházím z Moravy, ze Starého Města od Uherského Hradiště a vlastně celá moje rodina je folklorem v podstatě políbená, protože moji rodiče tancovali v místním souboru Dolina, i moji sourozenci, já také, a vlastně postupně jsem se přes soubory Ondráž v Brně dostala až sem do Mladiny. Za láskou jsem šla, jak se říká, že? Takže jsem se dostala až do Plzně a potom, co jsem narodila děti, tak jsem začala věnovat dětem, takže vlastně se už přes 20 let jakoby jsem v dětském folklorním souboru Mladinka jako vedoucí.
0: Jedna polosoukromá, přes folklor jste se poznala s Martinem? S
1: ano, ano, ano, on tam byl na vojně v Ondráši, takže tam.
0: Takhle to je. Mm-hmm. Takže jste se přestěhovala za ním na západ.
1: Nedalo se nic dělat.
0: No. Ale u folkloru jste oba dva zůstali.
1: Zůstali jsme.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak jak to je v případě Matěje?
3: No, tak já k tomu mám úplně jinou cestu než tady Jíťa. Mě k tomu přivedla moje babička, tímhle jí chci pozdravit moc a vlastně babička viděla nějaké vystoupení někde v Plzni asi a strašně se jí to zalíbilo, tak samozřejmě ten nejstarší to prostě odnes, když to tak řeknu špatně, ale jsem strašně rád, že jsem něco takového začal, protože je to strašně super, jsou okolo toho strašně fajn lidi a strašně chci poděkovat, protože nebejt jí, tak tady asi ani nejsem, takže.
0: Jak je to dlouho, mimochodem, to je třeba rok to nebo jo. Víc?
3: 14 let už folklor.
0: 14 let? To jsem to špatně spočítal teda. A je vůbec čas na nějaké jiné koníčky a další záliby?
3: Je, ale je to takový těžší, no. Já do toho hraju ještě hokejbal tady v Plzni, hokej, do toho ještě škola, no, tak to trošku zanedbávám.
0: Folklor má přednost, tomu
3: rozumím. Přesně, je to tak.
0: Jak to je v případě Toničky?
4: Tak já se k tomu dostala jako fakt přirozeně, že rodiče tancovali jako ještě ve Škodováčku a pak jako pokračovali ve tancování a dali mě tam se ségrou, protože to byla taková, že kamarádi tam v tom tancovali a tak jsme tam taky byli. Hmm. Mamka trénuje maličký, takže taky jako rodina má v tom spoustu jako práce taky. Mm-hmm. Takže.
0: Jak se na to dívají vaši věstelníci? To mě zajímá, jestli folklor je do určité míry raritní koníček, že třeba, nevím, napadá mě, že většina z nich třeba dělá florbal nebo moderní tanec nějaký výrazový a tak dále. Nedívají se na vás tak jako divně, ty děláš folklor, to zpíváš a tancuješ?
4: Tak setkali jsme se, myslím si, že asi všichni, že to není, je to něco jiného prostě jako v dnešní době. Ale naštěstí já mám velice dobrou zkušenost s lidmi, že jim to přišlo i pěkný a vysli jako zajímali se o to a byli takový, že je to jakoby něco úplně novýho. Mm-hmm. Takže to jsem ráda.
0: Matěj má stejnou zkušenost?
3: No, jak se to vezme, no. Já jsem, jak to moc kluků fakt jako nedělá, je to spíš jakoby, když to řeknu holčičí, tak já jsem za to nedostával úplně pozitivní občas reakce, jako bylo to takový, jako co ty to děláš, jako prostě.
0: No. A tak člověk se má jít za svým, to si myslím, že to je jasné.
3: Je to.
0: Už tady byl zmíněn Škodováček a Škodovák, vlastně to je vlastně bývalý název Mladinky a Mladiny.
1: Mladinka vlastně vznikla v roce 1986 jako Škodováček a bylo to vlastně od počátku myšleno jako přípravka pro dospělý soubor, tehdy Škoda Plzeň, momentálně Mladina, a my vlastně v tom pořád pokračujeme, takže teďka zrovna tady tanečníci, co jsou tady se mnou, tak se vlastně letos zloučíme, proto jsme jich chtěli taky hezký zájezd vlastně uskuteční na rozloučení, protože už od září vlastně nastupují do dospělé Mladiny. Tato starší parta, která už je vlastně 15+, tak.
0: Takže je to vlastně logické, že připravíte děti a v 15 letech, 16 letech tak věku je pošlete dál do toho dospělého.
1: Ano, ano. Taková je to naše neustálá práce od začátku vlastně vypiplávat ty děti a pak je pošleme, ať jdou užívat svět. A
0: S jakým repertoárem pracujete? Je to vyloženě plzeňský folklor nebo západní Čechy?
1: Děláme hodně ty západní Čechy, děláme hlavně jako Plzeň, Chocko, jižní Čechy, ale rádi si uděláme i výlet třeba na Moravu, na Slovensko, protože jsou to taky takové atraktivní tance, takže zase, aby se i rozvíjeli jakoby tanečně jinak, takže třeba na soustředěních nebo na nějaké naše vystoupení si dovolíme třeba připravit i nějaký třeba holky, jsme dělali karičky a kluci dělali třeba verbuňk moravský, takže jsme to tak jako, snažíme se jim vlastně rozšiřovat obzory, aby byly jako zajímavě připraveni do dalších let.
0: Jak často trénujete?
1: Máme dvakrát týdně zkoušky, v pondělí a ve čtvrtek, a vlastně my ještě máme mladší jakoby skupinku mladinečku, ty začínají dřív, začínají ve 4 hodiny a většinou děti bereme tak od 4 let do 8 do 9 jsou v té mladinečce a pak postoupí k nám do mladinky a my máme vlastně od 5 hodin do 6:30 zkoušku a po nás právě následuje hned mladina zase ve stejný čas vlastně se začínají od 6:30 do 9, takže máme to takhle všechno za sebou, takže je dobré, že jsme teďka, když jsme vlastně letos předáváme, tak už teďka měli možnost třeba chodit v pondělky na takzvané študírky, že jsme tam třeba zůstávali ještě o hodinu díl po naší zkoušce, aby se už naučili něco málo z repertoáru mladiny.
0: To mi ještě řekněte, než si pustíme písničku, jak dáváte dohromady kroje pro děti. To někdo šije, nebo si je někde půjčujete, nebo jakým způsobem to
1: no,
0: vzniká?
1: No, vlastně za těch 40 let, co letos slavíme, tak už máme poměrně jakoby velký arzenál krojů jakoby našitých, ale trpí to samozřejmě těma lety, protože musíme mít různé velikosti, jak nám děti rostou, takže to různě obnovujeme, snažíme se každý rok prostě našít nějaké nové košile, nové kroje. Je to různé, no, a snažíme se tady jako po známých švadlenách, protože to je nejistější, aby to prostě sedělo a víme, jak to má vypadat.
0: Matěj se tady usmívá, když jste řekla větu, děti nám rostou. On je to trochu korba, taková hokejbalová, tak možná, že někdy budeš muset vzít nějaký hokejbalový dres na sebe, to se nedá nic dělat.
3: To jako nevím, no, radši jsem u toho kroje, u té košile teda, na jeviště, ale... Uvidíme, no.
0: Dobrá. Budeme se bavit o zájezdu na Tajvan. Není to jediný zájezd v historii mladinky, to musíme říct. Dostaneme se k tomu za chvilku. Našimi hosty zůstávají Jitka Šeflová, Antonie Randová a Matěj Kořínek.

0: S vedoucí a členy souboru Mladinka z Plzně si povídáme o jejich aktivitách, o jejich činnosti a na řadě je vlastně říct posluchačům, jak k tomu došlo, že jste letos v létě navštívili Tajvan na poměrně dlouhou dobu a na docela velký festival. Jitko, jak to bylo? Jak dlouho dopředu jste věděli, že vůbec na Tajvan pojedete?
1: No, my jsme v podstatě tak před rokem, jsme se s vedoucími domluvali, co bychom teda udělali, že máme to 40. výročí a chtěli bychom se rozloučit tady s tou naší skupinkou starších tanečníků, že bychom rádi na nějaký pěkný festival. Tak jsme se začali pídit, teda, kam by bylo možné vyjet. A vlastně jedna z možností byla zrovna tento tajvanský festival. Je to vlastně jeden z mála dětských CIOF festivalů. A měli jsme na ně vlastně velmi dobré doporučení, protože třeba i zrovna můj bratr tam byl hned na prvním ročníku před 31 lety s Hradišťánkem, což bylo jako vlastně takhle vtipné, takže jsme se tam vlastně na ten 31. ročník zkusili přihlásit a čekali jsme teda, co se stane, protože jsme museli naposílat spousty fotografií, prostě záznamů, videí a tak a čekali jsme teda, jestli nás pozvou nebo ne, aby jsme se hrozně rádi teda, že to klaplo a že nás teda pozvali, protože opravdu všechny ty ostatní soubory byly na velmi výborné jako vysoké úrovni, jako tam nebylo jakoby slabší článek, bych řekla, jo, že opravdu oni šli jako po tom show, že se museli převlíkat kostýmy, muselo to přesně časově prostě sedět a co nejvíc vlastně toho vystoupení na jevišti, jakoby minimum muziky a vlastně co nejvíc tancování, takže jsme i děti hodně honili, že se převlíkali, jeli jsme jeden tanec za druhým a bylo to teda poměrně náročné, ale myslím, že jsme si to všichni užili a jsme rádi, že jsme to uskutečnili.
0: Takhle, jak si možná řekne, to je fajn, podívali se na Tajvan, krásná cesta, výlet, zájezd, do světa děti vyrazily, ale ono je zatím strašně organizačních záležitostí. Já si nedovedu představit zorganizovat takovouhle tlupu lidí, dostat na Tajvan a tam s nimi vystupovat vlastně, jak jste tam byli dlouho, 14 dní?
1: Byli jsme tam jakoby čistého času 14 dní to festival, celkově to bylo 17 dnů i s cestou, od 2. do 19. vlastně července.
0: No a počínaje cestou na letiště a letenkami a těmhle věcmi, jak jste tam třeba přenocovali, kde jste byli ubytováni, jak to tam bylo?
1: Vlastně přímo tam na Tajvanu jsme bydleli na internát, na takových kolejích, kde vlastně byly ubytované všechny ty soubory. A přímo tam i byla jídelna, kde jsme se stravovali, nicméně jako strava byla výborná, to teda musíme říct, že místní kuchaři byli opravdu skvělí a ochutnali jsme, já nevím, od všech možných mořských potvůrek až prostě po exotická ovoce, opravdu to bylo všechno výborné, takže tam jsme vlastně bydleli na takovém internátu a pak asi 40 minut autobusem cesty, každý den jsme jezdili na vystoupení do takového velkého akvaparku, kde byly vlastně ty hlavní festivalové pódia, kde se vystupovalo.
0: Za chvilku si pustíme takový zvukový záznam, řekněme, my k tomu máme i video tedy na YouTube kanálu, ale posluchačům pustíme zvuk. Ještě mě zajímá od Antonie a Matěje, jestli mají čas se dívat do publika, když takhle vystupují někde na prestižním festivalu a třeba i popsat nějakou reakci, jak cizinci reagují na plzeňský folklor, na plzeňské písničky a tance.
2: No, tak jako já většinou, když teda tancujem, ale zrovna tam na tom Tajvanu, tak ono tam bylo takový vedro, že já jsem jakoby viděl do druhé řady. A dál už jsem měl jako, už jsem moc nevěděl dál, takže to bylo takový, ale jako vypadali, že byli pozitivní, furt jako tak tancovali si pro sebe a bylo to fajn, musím říct.
0: Podupávali nohama třeba, kývali hlavama a tak. Co viděla Antonie z pódia?
3: To se musíte koukat do hlediště, to je to jasný při tanci,
0: to
3: že
0: jsem
3: jo?
0: Si myslel.
3: Teda pokud samozřejmě netancujete s partnerem, to na partnera, ale taky jsem koukala a souhlasím s Matějem, byli tam lidi, kteří jenom tak seděli, jasný, ale potom tam bylo spoustu lidí a dětí, kteří si tancovali, jo, a měli jsme tam takovou rodinku, která tam úplně jako pařila na nás, vůbec nám nerozuměli, ale hrozně si to jeli, takže to bylo úplně super. Vždycky tam byli s tou vlaječkou naší a to bylo hrozně roztomilý v první řadě.
2: To byla naše jakoby hostitelská rodina, ten jako ty nás za nás starali, ta průvodkyně Sandy, to myslím, že byla z jejich rodiny taky. A furt tam nosili pitíčka nějaký různý, aby, že až tam bylo to vedro, tak aby se něco nestalo horšího a byli strašně fajn.
3: Vždycky, byli skvělý.
2: Vždycky přišel kouzelný dědeček s ledničkou.
3: Jo.
2: Vždycky si mu tak říkali, bylo to strašně fajn.
0: Kouzelný dědeček s ledničkou přinesl nějaké nápoje, napojil vás. Stačila mu ta lednička na to, kolik tam vlastně bylo dětí?
1: My jsme měli celkem 32 dětí a 4 dospělí jsme s nima byli. A my jsme právě nevěděli, že vlastně ten festival se najímá v podstatě takové jakoby hostitelské rodiny. Oni byli asi teda 3 taková komunita a každý vlastně ten soubor má přidělené takové rodiny. A my první 2-3 jsme říkali, to je jaký kouzelný dědeček, to je fajn, jako přijel po vystoupení, nám přivezl pivo, dětem jako nějaké džusíky vychlazené a pak jsme jeli k moři a vlastně zase tam byl kouzelný dědeček, no říkají, no to je ale zajímavé. A pak až časem jsme se dozvěděli, že vlastně teda oni ke každému souboru mají přidělenou takovou nějakou rodinu, která vlastně nám dala takový nadstandard, jo, to, že třeba děvčata tam měly narozeniny a dostali krásné dorty, vlastně to jim zařídila taky ta rodina. Pak nás pozvali i k ním vlastně jakoby do té jejich komunity, kde jsme se učili vyrábět vlastně tady papír z bananovníkový vláken, který jsem vám i přinesla ukázat a mohli jsme si na ně vyrazit i jejich jakoby vzory takové místní, které tam oni dělají a vlastně bylo to hrozně fajn, jsme si vyrobili vějíř, teď jsme si takhle mohli vymalovat a hrozně krásně jsou nás stali, prostě pořád nám nosili nějaké jídlo a nanuky a já nevím co, prostě hlavně, aby jsme neměli snad hlad a žízeň, jako to bylo.
0: Vlastně měli starost.
1: Měli starost, no, bylo to moc krásné.
0: Posluchači se můžou podívat na webovou kameru, teď to má Jitka Šeflová hezky rozloženo takhle pěkně před sebou na stole. No a my si můžeme pustit záznam alespoň z toho pódia přímo v Tajvanu. Je tady asi tak 10 cm nápis dlouhý, kde je rozsypaný čaj a vedle toho je napsáno mladinka, dvojtečka, si jsem já. Co to pro boha je?
2: No, tak je to vlastně název toho tance a řekl bych, že to bude i název toho festivalu, trochu bych si tipnul a je to vlastně náš tanec, jmenuje se to Sil jsem já.
0: Jo, Sil jsem já.
2: Je to, ano, Sil jsem já, nenapsali tam L, takže.
0: L tam chybí, takže si pustíme video Si jsem já, ale je tam tanec Sil jsem já.
3: Jo.
0: Tak jenom zvukově, je to sejmuto kamerou, takže nic moc zvuk, ale atmosféra tajvanská.

0: úplně, jak to vypadalo, když Mladěnka vystupovala na Tajvanu. Slyším tam basu. Vy jste vezli letadlem kontrabas?
1: Ne, to naštěstí bylo možné si domluvit, že nám ho zapůjčili z místní základní umělecké školy, takže to jsme naštěstí ušetřili za letenku za kontrabas, to bylo výborné. Takže basa byla, ale nemusela být naše.
0: Mm-hmm. Zajímají mě samozřejmě také cestovatelské zážitky, protože nejen folklorem živ jest tanečník či muzikant na Tajvanu. Co všechno jste viděli? Můžete aspoň krátce říct, co třeba doporučit posluchačům, kdyby se na Tajvan vyprávili? Toničko.
2: Tak mě se hrozně líbilo, když jsme jeli na vodopády, já přesně nevím, jak se jmenou, víte. Nikdo neví, jak se, jak se jmenovali.
0: Nějaký rozsypaný čaj.
2: Nějaký vodopády, ale byly krásný. Fakt nám svítilo krásně sluníčko a vlastně vyšli jsme na jeden vodopád a pak ještě výš na jeden větší vodopád, kterým jsme se dostali i blíž. To potom na nás už jako vědoucí to řvali, ať jsme opatrní, ať tam jako hlavně nespadneme. A no, bylo to super. Fakt jako by já mám hrozně ráda takhle tu komunitu. Lidi tam byli úplně úžasný. Furt se s tebou chtěli fotit, a by všichni spocený potom vystoupení a oni fotku a my taky. Tak jo, takže no, byly úžasný.
0: To rád slyším. Co Matěj, jaký má zážitek z Tajvanu?
3: Tak mně se strašně líbí ta jejich kultura, ty budovy, všechny ty chrámy, je to takové strašně úchvatný, co oni dokážou jako postavit, je to fakt jako nádherný a ty vodopády byly taky skvělý, jak říkala Tonča, ale já mám teda ty budovy spíš teda.
0: Spíš architektura teda.
3: Mm-hmm.
0: Trošku jiné prostředí než v Evropě.
3: Je to tak.
0: Co Jitka Šeflová?
1: Tak já jsem třeba seba fascinovala rýžovýma polema, ty byly úplně vlastně všude, jako. A pak jsme byli na krásné liščí farmě.
2: To bylo
1: tam
2: super.
1: Tam byly jakoby kapibary a lišky a bylo to moc hezké, můžeme se i pochovat, jako pohladit, bylo to jako moc hezké.
0: Zjistili jste během toho pobytu, co tam třeba vědí o Česku nebo o Plzni?
2: Nic moc.
0: Stručná odpověď.
1: Jo, ale říkají, že mají teda Čechy moc rádi vlastně, že jsme tam jako oblíbená vlastně země, takže říká, že i třeba jako auto Škoda, že je tam velmi oblíbené, ať jsme ho tam moc neviděli, že by jezdilo, ale jako, jako Čechy jako tak jako mají moc rádi. Hmm.
0: Že by třeba jmenovali nějaké osobnosti, Matěj, nějaké sportovce třeba nebo něco takového?
3: To asi... jako já jsem se s nima moc nerozuměl, ale o sportovcích nic nevím teda, že říkali a nemyslím si, že by někdo, ale určitě asi ví, ale nebavili jsme se nějak o tom, nepřišlo na to řeč.
0: A když jste si nerozuměli, jak jste se dorozumívali, to mě ještě zajímá.
1: Jo, tak většinou teda anglicky, že jsem jakoby dvě holčiny, které tam nás mají na starosti, Vicky a Sandy, a ty uměly dobře anglicky, takže a i s tím ostatníma souborama vlastně to bylo jakoby hlavně v angličtině se jen. No ale tam místní jakoby tajvanský lid taky neumí nijak, takže to bylo rukama, nohama, tak klasicky, no.
0: Tak považujete ten zájezd za úspěšný? Dá se říct, že se to povedlo?
1: Já si myslím, že určitě, jako vlastně bylo hrozně jako výborně zorganizovat ten zájezd a moc se nám líbilo vlastně, že ještě každý ten soubor vždycky měl jakoby svůj národní den, jsme měli třeba jakoby český den a my jsme vlastně měli za úkol jakoby připravit vlastně naše jídlo, takže jsme dělali 3 jídla, každé pro 100 lidí, vlastně vzájemně pro ty soubory jsme vařili, takže a každý ten souborský jednou za 2-3 dny byl takový jakoby národní den toho jiného souboru, který tam s náma byl a bylo to vlastně zajímavé i ochutnat jakoby vlastně zase kuchyni nějakých jako jiných států. A myslím, že se nám to povedlo, kuchaři nás velmi chválili, teda moc jim to chutnalo. Matěj, chce doplnit?
3: No, jako bylo to fajn to vaření, určitě, vařili jsme, já jsem se toho trochu ulil, já jsem si vzal foťák a všechny jsem fotil a už jsem se jako párka vyslech, pojď radši vařit. No, takže já jsem se z toho trošku ulil a ještě na tom českém dnu jsme prodávali vlastně naše suvenýry, co jsme si udělali, nakoupili a to bylo taky vlastně strašně fajn, že jsme mohli prodávat něco od nás jim.
0: Mm-hmm. Že jste vlastně českou kulturu přivedli do tohoto mezinárodního prostoru, dá se říct. No, festival je za vámi, další kroky před vámi, já tady koukám na vaše stránky, máte tu nějaké soustředění. Já jsem se dětem omlouval, že jsme jim jako rozhlas vlítli do prázdninového režimu, že museli třeba vstávat brzo dneska, tak se omlouvám ještě jednou, ale myslím si, že na tom soustředění se taky vstává brzo, co vás čeká, že?
1: No, běžně v 8 ráno snídaně, od 9 už je zkouška, takže vlastně žádné vyspávání nebude, no, příští týden už jedeme na soustředění.
2: Co bude makat.
1: No, tak, přesně, no, a v září už pak máme hned vystoupení, vlastně první víkend jedeme do Prahy, do Vaštenské zahrady na Dny Plzně v Senátu. Takže nás čekají hned další vystoupení.
0: Hned máte další akce, hned po festivalu. Nenechají vás vydechnout.
1: Ne.
0: Na další pány se tady ptát už nebudu, jenom se zeptám, Mladinka má za sebou 40 let, nikdo to nepamatujete, že ten začátek v roce 86, to je jasné, ale co třeba Mladinka za 40 let? Bude to vypadat stejně?
1: No, to jsme sami zvědaví, protože samozřejmě získávat děti, ta hlavně chlapce, je velký problém, co si budeme povídat. Děvčata by ještě tancovat chtěla, ale jako s chlapcem mají to těžké, takže musíme právě hned takhle v tom brzkém věku 3-4 let si je zaháčkovat, aby nám neutekli k hokeji a k hokejbalu a podobně. A je to hlavně jako o rodičích podle mě. No. Tak teď tam máme takovou silnou partu, co jsou jakoby bývalý souborácký děti. Vlastně my, co jsme tancovali v dospělém souboru, tak jsou to jakoby ty naše děti hlavně. A tak doufám, že se nám podaří jakoby dostat další generace, které v tom budou pokračovat. No, to je vlastně hlavní náš cíl toho dění a
0: toho snažení.
1: A snažení. Tak.
0: Tak ať se vám to daří, ať se vám to povede, ať máte takhle spokojené tanečníky, jako jste přivedla dneska k nám do studia. Jitka Šeflová, Antonie Randová, Matěj Kořínek byli našimi dnešními hosty. Děkuju, že jste přišli a přeju hezký zbytek léta. Mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme. Na shledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Za minutu bude 10:45. Posloucháte rádio vašeho kraje. My jsme se přiblížili k našemu dalšímu dopolednímu tématu. Voda v některých přírodních koupalištích na Karlovarsku ztrácí na kvalitě. Lidé proto během současných veder míří častěji do městských koupališť a bazénů. Více v reportáži za okamžik. Teď Marika Gombitová.

0: Kvalita vody v přírodních koupalištích v okolí Karlových Varů se zhoršuje. Lidé proto při současné vlně veder častěji vyhledávají městská koupaliště s upravenou vodou. Návštěvnost roste například v bazénovém centru v Karlových Varech. Odpoledne tam mají plno i v krytém bazénu.
1: Tak já se smočím.
2: Já tak mě si jdu popředu.
3: Klouzačku u venkovního bazénu sjíždí bratři Jonáš a Jakub. Kluky doprovází na koupališti maminka Martina. Vy jste vybrala hned první místo ve stínu.
4: To dopolední koupání tady je jako v povodě, tady není moc lidí, spíš to odpoledne. Tady bývá víc narváno. Tady ve Varech není kam moc jenom sejít koupat. A tady to mají kluci rádi, takže tady se vybobnou. Je to tady čistý a ani to není moc ledový, tak dobrý.
3: Proč jste nevybrala nějaké přírodní koupaliště, třeba na Rolavě?
4: Tak tam je to zelený, takže tam nevlezem a jinak moc nevím, kde by se dalo koupat. Tady máme tu jistotu.
3: Na lehátku si užívá sluníčka návštěvnice bazénu Michaela. Proč jste zvolila zrovna koupaliště u Matony Areny?
5: Mám to přímo za domem a mám tu jistotu, že je to opravdu jako čistá, kvalitní, studená, perfektní voda na plavání.
3: Chodíte i na nějaké přírodní koupaliště?
5: Já se obávám toho, že v Karlových Varech se venkovní plochy dají využít naposledy v květnu, viz Rolava. A tím končíme.
3: Jak často sem chodíte?
5: Tohle léto se dá říct, že jsem tu pečená vařená. To hned s otvíračkou a když začínají chodit lidi, tak mezím, ale maximálně si využívám toho prostoru k zaplavání si, dokud se to úplně neobsadí.
3: S Romanem Rokůskem, jednatelem Matony Areny, stojíme u venkovních bazénů, bazénového centra.
6: Návštěvnost je letos vyšší, protože samozřejmě máme větší počet slunečních dnů, než byl loňský rok, ale když je krásný den, tak máme vždycky v tyto dny nabito kolem 700 lidí maximálně. Dorazí během dne na venkovní bazén.
3: A jaká je obsazenost vnitřního bazénu, když je venku hezky?
6: Nás to překvapilo, že v posledních dvou letech si lidi našli cestu i do vnitřního bazénu, i v těchto horkách, takže my tam máme až 700 lidí denně projde vnitřním bazénem. Je to pro nás velmi překvapení, takže celkem za den se tady může vykoupat až 1400 lidí.
3: Nadprůměrnou návštěvnost hlásí také provozovatelé městského koupaliště v Ostrově u Karlových Varů nebo v Sokolově. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

To byla skupina Black Milk. Dnešní noční linka má opravdu zajímavé téma. Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě doslova vytočit. Někomu vadí mlaskání, hlasité srkání, jinému věčné pozdní příchody, nepořádek nebo třeba pomalí řidiči. No tak co vás dokáže vytočit? Na to se zeptáme v noční lince, a to dnes ústy moderátorky Jarky Barbořikové. Začínáme tradičně po 23. hodině. Teď nás čekají zprávy v 11, budou tady za 4 minuty, do té doby Dexys Midnights a Common Island.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Tělovýchovná jednota Sokol Štědrá oslaví 80 let od svého založení. Před 50 lety se na televizních obrazovkách poprvé objevily kutilové Pat a Mat. A dnes bude většinou jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření sky areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření sky areálu dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Fotbalový klub tělovýchovné jednoty Sokol Štědrá na Karlovarsku slaví 80. výročí. Oslavy začínají v sobotu ve 3 hodiny odpoledne přímo na hřišti. Připravené jsou dva zápasy, předávání cen i setkání bývalých členů. Hlavním bodem programu bude utkání s výběrem někdejšího reprezentanta Horsta Siegla. Večer je v plánu autogramiáda a venkovní

0: zábava. Víc o fotbalovém klubu v obci Štědrá doplňuje jeho předseda David Machala.
1: Máme zhruba 40 členů, ne všichni jsou teda úplně aktivní, ale aktivních fotbalistů máme 21. A společenské aktivity děláme například fotbalový turnaj, memoriál, vzpomínkový na kamarády a děláme také fotbalový ples.
0: Kutilské duo Pat a Mate dnes slaví 50 let. Na vzniku legendárních postaviček se podílel režisér Lubomír Beneš a kreslíř Vladimír Jiránek.
2: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
2: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Před 26 lety při manéverech v Barentsově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná exploze cvičného torpéda. Výbuch zachytili seismografy po celé Evropě. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou letech.
4: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 se v úseku Toužim Karlovy Vary pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co nás čeká v předpolední hodince ve středu 12. srpna, tak nahlédneme do Pouskova světa, to už za chvilku. To zamyšlení má dnes název Píseň pro ženy. Čeká nás, protože je středa, další díl příběhů nejen šumavských a předpolednem Babské rady, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. No tak to jsem teda opravdu zvědav, že by kbelík se studenou vodou?
4: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Fouskův svět.
1: Píseň pro ženy. Vdané ženy, rozvedené, svobodné i panny, brunety a rusovlasé, Zuzanky a Hany, Ivanky a Magdalenky, Helenky a Máni, přemýšlejte dobře o tom, co slibují páni. Slibují vám lásku, peníze a blaho, všechny tyhle sliby ty vám přijdou draho. Muži, muži, muži, šelmy prohnané, běda, když vás jejich oko uhrane, do sítí se zamotáte, volnost ztratíte, když s tím divným živočichem navždy bydlíte. Vdané ženy, rozvedené, svobodné pany, blondýnky a hnědovlasé, Evy, Vlasty, Jany, Jarmily a Jaroslavy, Lindy, Jitky, Věry, pamatujte, že muži jsou zdrojem nedůvěry. Slibují vám věrnost, obdiv, úctu, přízeň, ze všeho jim zbyde nekonečná žízeň. Vdané ženy, rozvedené, svobodné i panny, Irenky, Boženky, Šárky, Štěpánky a Anny, Elišky, Kristýnky, Pavly, Milušky a Stáni, přemýšlejte dobře o tom, co slibují páni. Když k vám přijdou vrásky, máte v očích tklivo, nové lásky najdou fotbal, hokej, pivo. Muži, muži, muži, šelmy prohnané, běda, když vás jejich oko uhrane, do sítí se zamotáte, volnost ztratíte a přesto s tím živočichem navždy bydlíte. Hlavně, když rodinu živí a děti má rád, žena s mužem k sobě patří, co si budem lhát. Úděl ženy je u muže, v stáří pečovat.
0: Fouskův svět.

10 minut zbývá do 11:30. Hezké dopoledne. Felix Nás byl hajným u rodu Lamberků. Kromě práce pro panské lesy byl znám také jako léčitel, a to nejen lidí, ale i zvířat. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám už za chvíli řekneme víc. A tohle je skupina Krištof. Život je krásný.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pracovitý a oddaný Hajný vždycky byl a stále je pro majitele lesa opravdovým pokladem. Takovým pokladem byl pro Lamberky ze Žichovic jejich Hajný Felix Nás, který se staral o lesy v okolí Soběšic. Jeho životní příběh vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské. Felix Nás se narodil přesně před 185 lety, 18. května 1841 v Bedřichově nedaleko Pacova. Jeho otec Josef tam působil jako hajný, a tak budoucí zaměstnání nejen malého Felixe, ale také některých z jeho dalších šesti sourozenců bylo jasné, bude hajným.
2: Když bylo Felixovi necelých 23 let, pobýval už v okolí Žichovic, Strašína a Soběšic. V listopadu 1883 se v obci Bukovník oženil s panskou služebnou Terezí.
1: Felix Nás svoji práci miloval a byl jí oddán stejně jako svým pánům, rodu Lamberků, o jejichž lesy pečoval. A staral se hlavně o lesní zvěř, kterou Lamberkové tak rádi lovili. A nejen to, svoji oddanost dával najevo tím, že do opracovaných žulových kamenů vytesával oslavné nápisy svým chlebodárcům i samotnému císaři Františku Josefu I.
2: Jeho horlivost a oddanost se dotýkala i rodiny. Údajně své ženě zakazoval pálit v kamnech klestí, které by mohla sbírat v panských lesích. Jestli tomu tak bylo, jisté není, co však víme s určitostí je to, že Felix Nás pomáhal lidem. Sbíral a zpracovával byliny, pomocí kterých léčil a byl znám i jako rovnač kostí. A to jak zvířecích, tak i lidských.
1: Manželé Názovi měli 7 dětí. Felixe, Karla, Antonína, Eustacha, Julia, Marie a Anu. V otcových šlépějích se jako hajný vydal syn Karel. Ten bohužel zahynul tragickou smrtí.
2: Karel, který působil v Hájence v Buděticích, tragicky zahynul na posedu Čepičná v roce 1931 ve věku 43 let. Vyšetřování zcela neodhalilo příčinu smrti. Lidé věřili v zastřelení pytlákem, ale mohla to být i nešťastná náhoda.
1: Jeho otec Felix Nás skonal o mnoho let dříve v době zuřící druhé světové války v polovině prosince roku 1917. Celý svůj život byl považován za dobrého člověka, který pomáhal všem, kteří pomoc potřebovali, a jeho život zůstal bez poskvrny.
2: Hájence, ve které žil, se říkalo u Názu, později u Repšteka, po hajném Rudolfu Repštekovi. Ta byla v 50. letech minulého století zbořena a tak po Felixu Názovi zůstaly pouze 3 opracované žulové kameny s nápisy, které do nich vytesal, a mnoho douglasek, které za svůj život vysázel do Soběšického háje.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Jestli pak znáte nějakou Kláru? Pokud ano, tak ji určitě nezapomeňte pogratulovat k svátku. Dneska je 12. srpna a Klára je v kalendáři, tak gratulujeme také tady od nás z rozhlasového studia a za chvilku přidáme i další výročí a svátky na dnešní den, a to v podání Petra Jungmana. Ať se vám i nadále příjemně poslouchá. 4 minuty po 11:30.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

Věra Martinová, 3 minuty po 11:15 na našich vlnách. Za chvilku jsou tu Babské rady v pravidelném čase, chvilku předpolednem. No a dneska nabídnou několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. Jsem velmi zvědav. Prý stačit může větrák, mrazák nebo i obyčejný krém. Podrobnosti od Jarky Vykoupilové. Za chvilku jen se dohrají Bonnie M.

0: Hygienické rady.
1: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci, namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Před dnešním polednem ještě stačím upozornit na dnešní humoriádu, tradiční čas 16. až 17. hodina. A dnes bude spolu s moderátorem pořadu nabízet scénky a ukázky z pořadu člověk, který má tolik funkcí a práce, že nevím, kdy spí. Je to Petr Salava, je tady u něj napsáno, že to je diskžokej, moderátor, scénárista, producent, spisovatel, výtvarník a organizátor kulturních a sportovních akcí. Tak Petra Salavu uslyšíte v humoriádě po 16. hodině, nenechte si ho ujít. No a za chvilku tu máme polední zprávy a také písničky pro vás, tak jak jste zvyklí, každý všední i nevšední den. Budeme hrát na vaše přání a dnes především Klára, mám ten dojem, že tohle jméno tady několikrát zazní.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vody v tocích v Karlovarském kraji ubývá, průtok někde nadlepšují přehrady. Přípravy cyklistického závodu omezí linky karlovarské městské dopravy. Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z vyschlých pastvin nebo je už musí přikrmovat. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Povodí Ohře kvůli suchu zvyšuje odtok z některých přehrad. Přítoky do nádrží jsou ale velmi nízké a někde dosahují jen hranice měřitelnosti. Například do přehrad Březová a Mariánské Lázně přitéká jen asi 30 litrů vody za sekundu. Hladina vodní nádrže Stanovice je téměř 5 metrů pod běžným stavem pro tuto dobu. Situace podle Povodí Ohře zatím není kritická, říká mluvčí podniku Dana Zikešová.
3: Průtok na horním úseku řeky Ohře se aktuálně pohybuje kolem 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Vodní dílo Skalka a Jesenice v současné době zajišťují minimální zůstatkový průtok.
1: V Karlových Varech začne dnes večer první série uzavírek související s cyklistickým závodem Czech Tour. Do blízkosti divadelního náměstí se nedostanou řidiči motorových vozidel. Dopravní podnik v lokalitě omezí vybrané autobusové spoje.
4: Kvůli přípravám cílového prostoru první etapy cyklistického závodu Czech Tour dnes organizátoři od 19 do 22 hodin uzavřou divadelní náměstí. Na zastávky v této lokalitě se nedostanou ani autobusy městské hromadné dopravy čísel 2, 11 a 52. Sérii dalších uzavírek plánují organizátoři na čtvrtek do území mezi hotelem Richmond, Císařskými Lázněmi a Městským divadlem. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Například podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku je tráva vyschlá na všech pastvinách. Některá zvířata z nich proto stáhly, protože dobytek už nemá co spásat.

0: Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto uvažují o omezení nebo zrušení chovů. Návštěvu papeže Leva XIV. Na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí, oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie a setká se s oběťmi sexuálního násilí.
1: Bratr Paul Adrian řekl, že 200 tisíc míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Domácí vítězství 2-1 jim tak k postupu do další fáze kvalifikace nestačilo. Pražané tak budou hrát v této sezóně Evropskou ligu. A plavkyně Barbora Janíčková byla na mistrovství Evropy v Paříži pátá na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která skončila sedmá. Vyhrála Nizozemka Stenberchenová. Počasí. Dnes bude většinou zcela jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 mezi Chebem a Trstěnicemi počítejte kvůli opravě dopravního značení se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: 5 minut po 12. hodině posloucháte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď vám právě nabízíme hodinu písniček na vaše přání. S vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Volejte, pište, přejte se, těším se na vás. Připomínám, telefon sem k nám do studia 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Máme také stránky, tak mrkněte, tam jsou veškeré kontakty vary.rozhlas.cz. O náš web se stará webeditorka Libuška Ernestová. Já přeji vám všem krásný den a volejte, pište, jako vždy.
4: Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli.

0: Laura Hora, Eros Ramazzotti a Ališa Kýs na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já už vidím, co budeme hrát teď a bude to na vaše přání, konkrétně Pepi z Horního Slavkova. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio a vás paní Kýnská obzvláště. A dneska, když mám takový počasíčko, tak si dáme to Elvise Presleyho, takový ploužáček, aby se neřeklo. A jinak by to bylo pro standu z Dolců Jarouše do Hranic a Hanzio do Němec a pro mé sestry a pro vás samozřejmě taky, abyste nedopadli jako včera, že vám to se celý rozsypalo. To bylo nepříjemné, to věci. A jinak vám přeju všechno nejlepší, ať se vám daří a pozdravujte všechny vaše příbuzní a naslyšeno.
0: Já jsem měla krásný den včera. Tak jo, Pepičku, přeji vám krásný den. Vy si užijete prázdniny, já si užívám prázdniny i v rámci své práce se svojí rodinou. Je to moc fajn, mám je dneska ve studiu, to vám prozradím. Kdo kouká na kamery, tak vidím, mám tu maminku, mám tu svého synovce a dívají se na moji práci. Já vás všechny moc zdravím, přeji vám krásný den a jdeme se mazlit s Elvisem Presleym. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte písničky pro vás a na vaše přání, to teď budu plnit Aničce z Ostrova. Hezký den, vítejte.
1: Taky pěkný den přeju, že je takové příjemný počasí. Jak jsme se domluvili Petra Spáleného, chtěla bych to prostandu z Dolců, Olinku, Alenku, Míru ze Sokolova, Vlaškovi kamarádovi z Ostrova, Alici kamušce a Luce Holičce. A vám taky.
0: Díky moc. A vám, Aničko. Tak krásný den, zdravíme do Ostrova.
1: Taky.
0: Užívejte s rádem vašeho kraje. Naslyšenou.
1: Naschle.

0: To byla písnička Dítě štěstěny, Petr Spálený a Dan Bárta na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Plnili jsme hudební přání naší posluchačce Aničce z Ostrova. V textu zaznělo: dívky mi žádný nepíšou. Nám už jedna dívka, konkrétně žena z Prahy, napsala, ale já teď budu plnit přání jiné dívce, ženě z Karlových Varů. Na telefonu totiž čeká paní Irenka. Hezký den.
1: Dobrý den, já bych chtěla zahrát Alence hodně zdraví popřála, hodně zdraví, ono jí taky bude tolik let, aby měla pohodu žití v stáří, ve stáří a tak dále. To jí přejeme se tady sousedky a tak dále, aby se držela, aby si to hezky užila, tu oslavu. No, bude mít i narozeniny, tak všechno nejlepší přejeme.
0: Tak já se k vám taky připojím s dovolením. Celý tým Českého rozhlasu Karlovy Vary přeje nejen k svátku, ale i k nadcházejícím narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, klidu, pohody. Je to tak?
1: Ano, děkuji. Mějte se zlatíčko.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou, hezký den.
1: Já taky děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Posloucháte písničky pro vás, na vaše přání, které vám plníme na vlně rádia vašeho kraje 221 55 37 37. To je telefon, který musíte vytáčet, abyste si mohli od nás nechat zahrát tu vaši oblíbenou, no a nebo třeba poslat někomu vzkaz, jako to dnes udělala Irenka z Karlových Varů. Ještě jednou jí tímto zdravím. A můžete nám samozřejmě i psát, kam dorazil dnes také e-mail. studio.bary@rozhlas.cz. První písničku jsem nenašla, tak zatím stále hledám. Mezitím tedy zahraji Jarce ze Sokolova. Dobrý den, přeji všem, co zrovna poslouchají a také co vysílají, a posílám písničku jen tak pro radost a pro dnešek bych poprosila o Zas a Imagine. Děkuji, Jarka ze Sokolova. Moc zdravím, písnička je připravená, přeji krásný den a klidný poslech.

0: vína.
1: Imagine a zas na vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary na přání Jarky ze Sokolova. Také ji zdravím a posílám pozdrav od nás z Karlovarského rádia. I doplnit další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Rihany What's My Name. Děkuji pěkně a všem přeji krásný den, Tymča. Tymčo, tak zrovna tuto písničku nemáme, ale abyste na nás nezanevřela, tak jsem vybrala tuto s názvem Stay v překladu Zůstaň, abyste s námi zůstala na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, protože my vám rádi hrajeme, rádi plníme vaše přání.

0: To byla zpěvačka Stay na vlnách Rihanna, na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary s úžasným Mickey Eakem. Tak já už teď tě vítám opět někoho z vás na telefonní lince 221 55 37 37. Trpělivě čeká naše posluchačka, paní Eva z Nové Role. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, já bych chtěla trošku změnit repertoár a zahrát pro pamětníky píseň z filmu Smrt v sedle, kterou zpívá Milan Chladil, jmenuje se Píseň v sedle.
0: Tak jdeme na to, měníme repertoár a hrajeme na vaše přání. Krásný den.
1: Děkuji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vy určitě nezůstáváte sami, jsme tu s vámi, Rádio vašeho kraje, a právě teď jsme vám hráli skupinu Elán, písničku Že mi je lúto. Mně je občas líto, že vám nemůžu zahrát přesně tu, o kterou si píšete, ale v našem audio archivu není úplně všechno, ale snažíme se vždycky vybrat alespoň nějakou fajn náhradu. Tak připomínám telefon do studia 221 55 37 37, e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz a já už i doplněte další přání na telefonní lince, čeká náš posluchač z Dolců. Hezký den, Stando.
1: Hezký den, paní Zlatko, já vás zdravím. Zdravím i vaše brigádníky, kteří jsou dneska ve studiu. Zdravím všechny posluchače, zdravím Pepu. Anice, děkuju za krásnou písničku od Petra Spáleného. A dneska jsem to vybral takový drobet ostřejší, protože tu písničku už jsem dlouho neslyšel. Mně se to teda jako moc nestává, že bych něco vybral a neměl to playlist, protože já už ten playlist mám docela zmačknutý skoro celý, takže je to Katapult, nádherná půlnoční závodní dráha. Máme takový počasí, že bychom si na to pivo mohli v pohodě zajít, ale neudělat to hlavně tak, jak se to zpívá v té písničce, sednout si za volant a potom jsou ty následky takový všelijaký špatný. A je to i pro vás, pro Jaromíra, pro všechny, komu se kaťáci hrozně moc líbí. Mezi ně patřím i já. Díky moc a zase někdy.
0: Díky moc i za rady. Budeme se všichni té vaší držet, protože to musí být. Alkohol za volant nepatří. Krásný den.
1: Ne, jenom do řidiče.
0: Naslyšenou.

To byla skupina Katapult na přání Standy z Dolců. Jdeme plnit další přání, abychom to hezky prostřídali, tak tentokrát písemné. Dnes má 33. narozeniny zpěvačka Eva Farna. Letos slaví neuvěřitelných 20 let na scéně a o písničku od ní si dnes píše Silva z Prahy. Přeje Kláram k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, nám do rádia a vám všem posluchačům hezký den. Tak tady je. Ta o nás. Pro svoji sloku.

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky, ha.

0: štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Tak to byla písnička duet Evy Farny a Martina Chobota, jejich lásky plná. Písnička duet Ta o nás. Velmi osobní skladba od české zpěvačky, kterou naspívala se svým manželem a kytaristou Martinem Chobotem, která původně vznikla jako svatební dar pro hosty na jejich tajné svatbě veřejnosti, ale představila v únoru 2019 spolu s videoklipem plným soukromých záběrů. Já doufám, že si s námi užíváte dnešní den, dnešní odpoledne. Teď už vítám opět někoho z vás, kdo čeká trpělivě na telefonu. A já už zdravím Aničku Dochodova. Hezký den.
2: Já vás zdravím všichni, dobrý den. Je to krásná písnička od Evy Farny. A je to zázrak, že se mají takhle rádi. Fakt dnešní doba je hrozná. To... Ale já jsem vybrala, ať skončíme tak nějak rychle. Čardáš dvoch srd od Karola Duchoňa a posílám to všem lidičkám, co vás poslouchají.
1: Tak jdeme na to.
2: A vám den. Taky.
1: A jako vždycky, do počutě.
2: Do počutě.

Ještě jednou vás všechny zdravím, připomínám, další písničky pro vás tu budou zase zítra odpoledne s Petrem Čimperou, tak 221 55 37 37 e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz. Za malou chvíli zprávy s Hankou Zubkovou. Nemocnice v Chebu vybudovala místo bývalé lékárny ordinace pro děti a dorost. Podrobnější informace v celou po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude bývalá herečka, podnikatelka Jana Naďová. Tak příjemný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nemocnice Cheb otevřela novou ambulanci pro děti a dorost. Zajistí péči téměř tisícovce pacientů. Při opravách zámku Moříčov na Karlovarsku stavbaři použili staré cihly. 17 jednotek hasičů likviduje požár skládky na Příbramsku. Lidé v okolí nemají větrat. A dnes bude většinou zcela jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nemocnice v Chebu vybudovala místo bývalé lékárny ordinaci pro děti a dorost. Jedná se o ambulanci, kterou nemocnice převzala od končící pediatričky. Za úpravy prostor zaplatilo krajské zařízení přes 9 milionů korun. S financováním pomohl taky Karlovarský kraj i město Cheb. Péči o děti zajišťuje nemocniční personál, říká ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
4: Ty prostory jsou připraveny tak, že pokud by se nemocnici podařilo ještě navýšit počet pediatrů, tak jsme vlastně schopni otevřít tady ještě druhou ambulanci přímo tady v této budově.
3: Součástí projektu je také nová nutriční poradna s vlastní čekárnou. Pracoviště je plně bezbariérové a jeho kapacita umožňuje vedle stávajících pacientů registrovat také nové děti z Chebu a okolí. V Moříčově na Karlovarsku pokračují úpravy zříceniny barokního zámku. Na zpevněních schátralých stěn použili stavbaři především kvalitní cihly ze začátku 20. století. Materiál přivezli z demolic na Plzeňsku. Podle stavby vedoucího Lukáše Milinga jsou historické cihly kvalitnější a měly by lépe vydržet nepříznivé podhorské počasí.
5: Takže se používaly z roku 1900 cihly, které se nakoupily z bouračky a převezly se sem a používaly se na zdění. Vlastně jsme dozdívali na to okenní klemby, do kterých se dávaly dubové trámy, které dřív staticky zajišťovaly celou tu stavbu dokola.
3: Sanaci bývalého loveckého zámku v osadě Moříčov chtějí představitelé blízkého ostrova ukončit letos na podzim. Hasiči pokračují v hašení skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 jednotek dobrovolných i profesionálních požárníků. Lidé v okolí skládky by neměli větrat a zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra.
6: V současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměnná, lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá, je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
3: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže. Ti pomáhají se zajištěním nápojů a stravy pro

0: zasahující hasiče. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem, informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Areál podle Aktualit.sk prohledávají speciálně vycvičení psy. Nemocnice svolala krizový štáb, server připomíná, že v zařízení jsou i nepohybliví a kriticky nemocní pacienti.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zcela jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Nejtku na Karlovarsku u odbočky do Suché havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: Má na svém kontě desítky rolí, pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepeli. Jana Naďová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Společnost PKS Stavby odstoupila od smlouvy na rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Tři lidé čelí obžalobě za podvod s virtuální měnou. O peníze měli připravit stovky lidí. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Společnost PKS Stavby vypověděla smlouvu na rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Důvodem je podle ředitele firmy PKS Stavby Jaroslava Kladivy statický stav objektu a chybějící dokumentace. Práce už v minulosti zastavil statik a nový projekt firma dosud neobdržela. Stavba za 1 200 000 000 korun, která je jedním ze strategických projektů kraje v programu Spravedlivá transformace, se tak úplně zastavila. Kladiva dodal, že firma zatím nikdy nebyla nucena od smlouvy o dílo odstoupit. Vyjádření Karlovarského kraje zjišťujeme. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. To dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Lenky Bradáčové ale postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii.
2: Vedle veřejného zájmu na řádném uspořádání území, kvalitní a bezpečné výstavbě je třeba zdůraznit především veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny, respektive ochraně stavbou dotčeného lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí.
1: Státní zástupce obžaloval tři lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn, jako je Bitcoin nebo Ethereum. A to přesto, že podle policie neměla potřebné povolení České národní banky. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o více než 1 100 000 000 korun. Část peněz měli obžalovaní používat pro vlastní potřebu nebo vyplácení některých investorů. Podstatnou částku podle kriminalistů taky prodělali při neodborném obchodování. Obžalovaným v případě odsouzení hrozí 5 až 10 let vězení. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí, existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
3: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
4: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
3: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
4: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes disk.

0: diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
1: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku vítězně. Kontinentální šampionát zahájili Češky výhrou 2-0 na sety nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Vergeovými Depréovými. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 9, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená část Pražské ulice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Slyšeli jste čerstvé zprávy s Hanou Zubkovou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přesný čas je 14 hodin a 5 minut, to znamená, že je tady pro vás dobré odpoledne, dnes středeční s datem 12. srpna. Všechny vás za nás všechny moc zdravím a přeji příjemný poslech. Kinčberg nad Ohří chce snížit množství odpadu. Kromě sběrného dvora proto nabízí lidem takzvané reuse centrum. Jak funguje, vám řekneme v této hodině, pár minut po půl třetí, a už za chvíli vás vezmeme na další z našich krásných zámků. Připravené je totiž opět zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Také vás pozveme na akce, které se dnes konají v našem regionu, a připravená je jich spousta zajímavých, tak zůstaňte s námi, ať o nic nepřijdete, a můžete společně s námi v této hodině také nakupovat a prodávat. Teď jdeme na písničky, krásný poslech.
2: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: To byla bláznová ukolébavka a Pavel Didovič na Českém rozhlase. Karlovy Vary, jestli máte čas a možnost odpočívat, tak si to užijte. Pokud jste za volantem, tak hlavně neusněte. Dodržujte pitný režim, jsou stále vysoké teploty. Léto je časem výletů, třeba vás k nějaké inspiruje i naše, k nějakému inspiruje i naše vysílání. Po celé prázdniny vám představujeme řadu zámků Čech, Moravy a Slezska a ani dnešek nebude výjimkou. Kam zamíříme tentokrát, tak to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto. Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
2: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
3: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
2: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
3: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
2: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
3: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
2: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a tak také spousta soch.
3: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
2: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
3: Určitě první patro, takzvané Piano Nobile, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
2: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
3: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
2: Tento sál nejenže je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
3: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
2: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
3: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník a ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud bude počasí přát, můžete se večer přijít podívat do Karlovarské hvězdárny na částečné zatmění slunce. Od 19 hodin budou připravené speciální dalekohledy i zkušení lektoři, aby všechny zájemce provedli tímto velmi zajímavým nebeským úkazem. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete dnes naposledy prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je také představitelem slovenské nové vlny. Výstava s názvem Jen řekni Sokolov vás může zaujmout aktuálně v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Karlovarská galerie umění vás zve na dvojí výstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajtra. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci s názvem Když je pro zření nutná tma sondu témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni zase ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Lokti pro vás připravili hned dvě výstavy najednou ve velkém sále kulturního domu Dvorana. Jedna výstava představuje samotnou budovu a historii památkově chráněné dvorany, druhá vám pak přiblíží městskou kroniku a její přílohy. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. A Chebská galerie 4 vás stále zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt a právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně světlostín a Femina Dea Lucis Umbra. Tak kdo vyráží, tak si to užijte, mějte krásné odpoledne, pohodový večer. No a dejte nám třeba i vědět, na jakou akci jste vyrazili a jak se vám to líbilo. Teď už vám opět hrajeme Sheena Easton, za mou chvíli je skupina Queen, nebo Genesis, Vanda, Václav Neckář, Lucka Bílá nebo Michal Tučný. Krásný poslech.

0: to byla jedna reklama na ticho v podání skupiny Tým na Českém rozhlase Karlovy Vary. Knihy, nádobí, ale i nepotřebné nářadí nebo nábytek. To všechno můžou aktuálně obyvatele Kinčperku nad Ohří přinést do nově otevřeného Reuse centra. To je součástí sběrného dvora. Město chce touto službou snížit množství odpadu, kterého každý rok přibývá. Zatímco odevzdat věci do centra můžou pouze obyvatele Kinčperka nad Ohří, odnes si je zdarma může kdokoliv.
1: To by bylo pro můj segru, srdíčka, no, to vám to sbírám.
2: Paní Monika se přišla dneska podívat do Reuse centra.
1: Tak můžu všechny tady ty tři?
2: My se teď koukáme tady vlastně na velký výběr hrníčků, skleniček.
1: No, hezký, no, to kuchařka, no super.
2: Přijde vám to jako dobrý výběr knížek? Vybrala byste si nějakou?
1: Jistě tady ta edice, Kód a oko bylo vždycky perfektní, dobrodružný.
3: Já mám asi tři krabice, co my jsme měli, jako dá se říct, v obyváku ve stěně.
2: Říká pan Jiří. Takže přemýšlíte, že byste něco i daroval do Reuse centra? No,
3: ano, když se to může dát semka, tak to nám sem.
1: Tak zase vybral hrníčky a knížku, na kterou mám vzpomínku z dětství. A tam už mě začali nepuštit.
2: My jsme s správcem Reuse centra Jakubem. Řekněte nám, co lidé nejčastěji nosí.
4: Převážně nosí nádobí, talíře, skleničky, spoustu knížek, nějaké obrazy, zavařovačky. Jediné, co my nemůžeme brát, jsou spotřebiče, které se dávají do elektriky. Nemáme tady technika, který by to mohl prověřit, že to funguje a nemá to žádné závady. A nemůžeme brát oblečení, boty a všechno, co by v sobě mohlo mít nějaký parazity.
2: Vidím tady vlastně krabice, skleniček, hodně knížek, takže dá se říct, že knížky jsou nejčastěji vlastně to, co lidé darují?
4: Ano, knížky jsou nejčastější a já je vlastně přidám, už tady na to mám vytvořený QR kód.
2: Takže ono to vlastně funguje přes QR kód, že si i lidi můžou podívat na internetu?
4: Ano, vlastně město nám vytvořilo systém, stránku, na kterou já vyfotím tu věc, načtu není ten kód a pokud to někdo chce, může si to na stránce zarezervovat, přijde sem, já mu ten QR kód odpípnu a je to jejich. Sem můžou dávat věci jenom lidi z Kinčperka, ale brát si je může každý.
2: Jsem před Reuse centrem s nezávislým starostou Markem Matouškem. Vidíme garáž plnou věcí a to už jsou všechno věci, které sem lidé stihli donést?
5: Ano, je tomu tak. Jsou to vlastně 4 garáže, které jsme zrekonstruovali, které slouží pro Reuse centrum a obyvatelé města a okolních vesnic tak už si pomalu zvykají na tento systém.
2: A co vlastně stálo za tou myšlenkou vybudování Reuse centra?
5: Centrum by mělo přinést zhruba 10-15% úspor objemného odpadu, takže tím by se městu mělo snížit ten materiál odvozený na skládku, takže to byl ten cíl města.
2: A jak probíhalo financování toho centra, to vybudování?
5: Se nám povedlo získat finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí, to byl necelý 1 000 000 korun a celkem to vyšlo na 3 152 000 korun.
2: Lidem je Reuse centrum přístupné v pondělí, středu, pátek a sobotu. Z Kinčperka nad Ohří, Anna Bečková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 a 4 minuty. Právě teď je pro vás připravená rozhlasová inzerce. Připravená jsem i já, Zlata Kinská, u mikrofonu, tak volejte do studia 221 55 37 37. To je číslo telefonní linky, která míří sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Připravený je pro vás stále kdykoliv e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz, tak nám klidně vaše inzeráty můžete poslat a my je za vás moc rádi ve vysílání vyřídíme. Těsně před rozhlasovou inzercí zazněla písnička Michala Tučného Boty z kůže toulavých psů. Tak mě napadlo, že třeba i boty s námi můžete zkusit prodat nebo sehnat v našem vysílání. Třeba nějaké speciální na sport nebo nějaké, které jste si koupili po internetu, už je nemůžete vrátit, máte je doma v krabici, ve skříni, nejsou vám, nesedí vám a mohl by je nosit někdo další. Tak spolu s námi teď už je ve vysílání náš dnešní první inzerent. Já už ho vítám, hezký den.
3: Dobrý den, paní redaktorko, prosím vás, touto cestou bychom prodali klávesovou harmoniku Delicie, čtyřhlasou, má to 98 basů, je černé barvy a má 6 registrů. Je i s kufrem. Je ve velice dobrém stavu, je to dědictví. Na telefonním čísle 601 532 177, opakuji, je v naprostém pořádku, 601 532 177, a děkuju za zprostředkování. Naschledanou.
2: Naslyšenou, hezký den, děkujeme za nabídku. Ve vysílání společně s námi je už další inzerent, nebo také inzerentka. Hezký den i vám.
4: Dobrý den. Já nabízím 3 mlčátka a je to Velichov u Ostrova.
2: Paráda, tak budeme potřebovat váš telefon.
4: Takže 721 090 150.
2: A ty 3 morčátka jsou mláďátka?
4: Ano, jsou jim 2 měsíce.
2: Tak děkujeme za nabídku. 721 090 150 a jste z Velichova.
4: Ano.
2: Děkujeme. Krásný den, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Tak nejenom boty, třeba i morčátka. Tak 721 090 150, kdo byste chtěl, neváhejte, volejte. Kdo by si připravil inzerát do zítra, tak s Petrem Čimperou odpoledne 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. K dispozici, připomínám ještě jednou, máte také e-mail, tak můžete v klidu doma v pohodě si napsat večer, až na to budete mít čas, studio.vary@rozhlas.cz. Vše, co potřebujete, s námi můžete prodat nebo naopak zkusit sehnat. Nic z toho nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami. Mělo by vám být více jak 18 let a v rámci jedné inzerce maximálně 3 věci najednou v našem vysílání. Tak, jdeme opět na písničky, za mnou chvíli zprávy s Hankou Zubkovou a po 15. hodině přivítáme opět našeho dnešního odpoledního hosta. Příjemný poslech.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kinčperku nad Ohří je nové Rius centrum. Zámek Kozel na Plzeňsku nabízí tento týden speciální dětské prohlídky. Telčské advokátce hrozí zákaz advokacie kvůli zpronevěře 8 milionů z úschovy. Komora už s ní zahájila řízení. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Kinčperk nad Ohří na Sokolovsku otevřel nové Rius centrum. V areálu sběrného dvora jsou zrekonstruovány 4 garáže pro uskladnění věcí. Pro jejich evidenci zřídilo město software a webovou stránku. Výstavba centra stála přibližně 3 miliony korun. Financování necelým 1 milionem korun podpořila dotace z Ministerstva životního prostředí. Důvod vzniku centra přibližuje nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Město dlouhodobě trápí samozřejmě směsný odpad, ale i ten objemný, jako je ten nábytek a ty hračky, stroje na cvičení. Takže to město vlastně neustále komplikuje odvoz na skládku a tím si zvedáme tu protiváhu proti vytříděnému odpadu.
0: Věci mohou donést pouze obyvatelé města. Odnést si je ale můžou zdarma kdokoliv. Speciální dětské prohlídky nabízí během letních prázdnin zámek Kozel na Plzeňsku. Prohlídka se jmenuje Zámecká návštěva s hraběnkou. Je zkrácená, trvá přibližně 30 minut a je vhodná pro děti od 5 do 10 let. Více poví kastelánka Věra Polanová.
3: Dětská prohlídka se odehrává v jižní části zámku, to je naši nejvíc reprezentativní. Je to prohlídka zkrácená samozřejmě, která je přizpůsobena našim dětským návštěvníkům a provází naše průvodkyně, která děti vztáhne do doby vyprávěním o životě a o tom, jak žili dříve děti, jak žili dospělí.
0: Dětské prohlídky je možné na Kozlu navštívit 14. a 16. srpna. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu půjčila na údajné investice. Kujínek Polodnová následně všem klientům peníze vrátila a od soudu dostala podmínku. Teď se hájí, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
4: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
5: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
4: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opoziční hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy čtvrtý. V Birminghamu mu k medaili scházelo 7 cm. Vyhrál Maďar Halás.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 9, na horách 11.

0: 13 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/21 u Dolního Žandova na Chebsku ve směru na Mariánské Lázně počítejte kvůli opravě dopravního značení se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly další zprávy. A Hana Zubková na Českém rozhlase Karlovy Vary pokračuje středeční dobré odpoledne s datem 12. srpna. I nadále vám přeji příjemný poslech a krásné odpoledne. Naším dalším tématem dnes bude pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přináší úlevu jejich blízkým. Právě o osobní asistenci a jejím významu pro obyvatele celého Karlovarského kraje si dnes budeme povídat už za malou chvíli s naším hostem Bartakovičovou, zakladatelkou a ředitelkou Centra Motýlek. No a také se pak podíváme po půl čtvrté na situaci vody v některých přírodních koupalištích v okolí Karlových Varů, která se v těchto dnech zhoršuje. Hygienici totiž upozorňují na místa, kde by si lidé měli dát při koupání pozor. Podrobnější informace vám přineseme tedy po půl čtvrté v této hodině, také budeme soutěžit a hlavně vám budeme hrát. Jdeme na písničky, příjemné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Dnes se budeme věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale pro mnoho lidí představuje nepostradatelnou pomoc v každodenním životě. Řeč bude o osobní asistenci, službě, která pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo omezenou soběstačností. Jak taková pomoc vlastně vypadá v praxi? Komu je určená a jak se daří zajišťovat asistenční službu napříč celým naším Karlovarským krajem? Tak o tom si teď budeme povídat s naším hostem, kterým je ve studiu moc milá dáma, Lucie Bartakovičová, zakladatelka a ředitelka Centra Motýlek. Přeji vám hezké odpoledne, vítejte na našich vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dobrý den.
0: Představme si na úvod nejprve vaše Centrum Motýlek. Co je to vlastně za organizaci?
1: Je to organizace, je to sociální služba, osobní asistence, je poskytována terénní formou podle paragrafu 39 zákona o sociálních službách. Je vlastně poskytována v přirozeném sociálním prostředí člověka a při činnostech, při kterých potřebují vlastně podporu a nebo pomoc jiné fyzické osoby.
0: Pojďme představit konkrétně tuto službu. Co všechno si máme představit pod pojmem asistenční služba, abychom tomu mohli rozumět, my co tomu nerozumíme. Komu je služba určená? Jaké situace třeba nejčastěji klientům pomáháte řešit?
1: Tak především musím zmínit, že podpora vlastně vychází z individuálně zjištěných potřeb toho klienta. Je třeba zachovat jeho schopnosti, přání a osobní cíle a směřujeme k jeho samostatnosti, důstojnosti, bezpečí a sociálnímu začlenění. Služba je určena pro osoby od věku 7 let do neomezeného věku. Je poskytována hlavně seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením, což jsou osoby s poruchou autistického spektra, osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením.
0: Vy poskytujete asistenční službu pro náš celý Karlovarský kraj. Já si to vůbec neumím představit, jak se vám podařilo zajistit vlastně asistenční službu pro náš celý region.
1: Tak ono záleží na tom založení té organizace. Máme registraci Karlovarského kraje a vlastně jako zakladatelka si můžu určit jak cílovou skupinu, tak místa poskytování. To znamená, že jsem si určila celý Karlovarský kraj.
0: Jak velký zájem je vlastně o asistenční služby v posledních letech?
1: Všeobecně o sociální služby je velký zájem, přímo o asistenční služby nebo osobní asistenci je docela velký zájem, protože ti potenciální uživatelé chtějí zůstat doma v domácím prostředí, nechtějí z těch, nebo pokud se dostanou do nemocnic, nechtějí následně léčebny dlouhodobě nemocných nebo nějaké pobytové služby, ale opravdu chtějí zůstat doma v domácím prostředí.
0: A to je vlastně cílem vaší asistenční služby. Daří se vám pokrývat všechny ty vaše žádosti o pomoc?
1: Momentálně ano, ale čas od času se stane, že máme pár osob na čekací listině.
0: Je možné získat na tuto službu třeba i nějaký příspěvek?
1: Určitě existují příspěvky na péči, které samozřejmě těm klientům se snažíme pomoc dovyřešit, buď mají vypsanou žádost, kdy potřebují poradit s některýma věcma v té žádosti, anebo vůbec neví o příspěvku, tak vlastně sociální pracovnice je schopná jim poradit.
0: Teď, když by nás poslouchal někdo, kdo neví, jestli vůbec má na vaši službu, asistenční službu nárok, jestli se na vás vůbec může obrátit, tak jak to třeba řešit? Komu mají zavolat? A jakým způsobem se to vlastně celé probírá, aby se to mohlo třeba i nastartovat a pak následně celé řešit?
1: Tak určitě prvotní kontakt je telefonický nebo samozřejmě e-mailový. Všechno zjistí na našich webových stránkách www.centrummotilek.cz. Eventuálně si zjistí teda telefon, kdy zavolají a my jim následně poradíme, jak postupovat dál.
0: Žádají klienti anebo rodina? Jak to je?
1: A většinou je to samozřejmě rodina. Převážně máme jakoby cílovou skupinu ty seniory. Mm-hmm. Jo, takže nejsou úplně zdatní na těch internetových stránkách nebo celkově prostě na internetu. Tak opravdu většinou je to tak, že žádají ty rodiny.
0: Říká Lucie Bartakovičová, zakladatelka a ředitelka Centra Motýlek na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým, tak to je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek. A my si o něm, o jeho významu pro obyvatele celého Karlovarského kraje povídáme teď na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary s Lucí Bartakovičovou, zakladatelkou a ředitelkou Centra Motýlek. Lucie, řekněte nám, jak může asistent konkrétně pomoci člověku v běžném dni a jakou třeba úlevu právě tato služba přináší rodinám pečujícím o své blízké. Jak vypadá ta praxe?
1: Ta praxe samozřejmě vypadá v podpoře toho běžného každodenního života v těch činnostech, které nezvládne ten uživatel úplně sám. Osobní asistence je o tom, že ten uživatel musí částečně zvládat úkony, s kterými ale potřebuje pomoc. Ne vždy je dotáhne jako sám až do konce.
0: To znamená, že nejprve po tom, co vás kontaktuje, ať už klient nebo rodina, tak vy pak se vypravíte k dotyčnému domu a uděláte asi nějaký plán. Vy ptáte se na to všechno, co ten dotyčný zvládá, nezvládá, je to tak?
1: Ano, uděláme takzvané sociální šetření, kdy z toho nám vyplyne individuální plán, kdy ten uživatel ho schválí, probere ho ještě jednou se sociálním pracovníkem a následně podle toho se poskytuje.
0: Pojďme se teď zaměřit na práci vašich asistentů. Nejprve se vás zeptám, máte dost pracovních sil, nescháníte nahoru posily? Že by teď třeba, kdo nás poslouchá, schánil práci a třeba by se vám přidal do týmu?
1: Určitě bychom byli rádi za posílení našeho kolektivu. Těch asistentů je málo. Je to opravdu práce náročná, jak fyzicky, tak psychicky.
0: Pojďme tedy rozebrat to, jak je náročná. Kdo vlastně může pracovat jako osobní asistent a co tato práce obnáší?
1: Osobní asistent může být v podstatě kdokoliv. Kladeny podmínky, co se týče zákona, je ukončené základní vzdělání. Následně potom různé kurzy a hlavně kurz pracovníka v sociálních službách, ale ten může být následně později, nemusí být hned při nástupu do zaměstnání.
0: Když by na to ten člověk nebyl úplně profesně připravený, tak vy mu pomáháte ho zaškolit v rámci vaší organizace?
1: Určitě zaškolují ho asistenti, kteří už pracují u nás delší dobu. A je to práce, jak jsem zmínila, náročná. Opravdu to není pro všechny. Musí mít k tomu citový vztah.
0: Jak třeba i časově náročná?
1: Tím, že osobní asistence je nepřetržitý provoz 24/7, to znamená od pondělí do neděle, víkendy plus svátky, tak je to opravdu náročné.
0: Takže mívají nějaký střídavý režim, je to tak?
1: Ano.
0: Řekněte, jaké největší výzvy při poskytování asistenční služby v našem regionu jsou pro vás třeba i jako pro ředitelku vaší organizace? Co třeba řešíte?
1: Tak řešíme náročnější situace, co tak asi mohu vypíchnout, je i to, kdy sám ten asistent, když přijde uživateli domů, je s ním domluven na té asistenci a nemůže se mu třeba dozvonit. Jo, kdy ten uživatel otvírá sám a to jsou takové stěžejní situace, kdy je zapotřebí to řešit okamžitě.
0: Řekněte, jaké máte vize a plány s Centrem Motýlek do budoucna, protože vy jste, jak už jsem zmínila, zakladatelka, ředitelka, tak určitě máte i vy sama nějaké svoje plány, vize, cíle, přání, kam byste chtěla své centrum dál posouvat.
1: Určitě taková nějaká vize do budoucna je rozšiřovat Centrum Motýlek, nejenom v osobní asistenci, tak, aby byla ta služba poskytována dobře, ale samozřejmě rozšiřovat i o další služby, ale to bych si asi teď nechala v tuto chvíli pro sebe.
0: Dobře, ale co si určitě nenechávejte pro sebe, informace, kde najdou naši posluchači a zájemci o službu, nějaké bližší informace, aby věděli, na koho se mohou obrátit, nějaké webovky, sociální sítě, co máte?
1: Určitě, máme jak webové stránky, máme i Facebook, máme Instagram, dále o naší službě se dozvíte na Karlovarském kraji v katalogu poskytovatelů služeb.
0: Takže určitě se naši posluchači nemusí bát se na vás obrátit, když by náhodou měli blbý pocit, že ta služba pro ně není určená, vy jim to určitě všechno telefonicky řeknete. Je to tak?
1: Ano.
0: Tak jo, moc krát děkujeme za to, jak pomáháte, co děláte pro náš celý region a my se s vámi budeme těšit opět příště na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary naslyšenou. Naším hostem dnes byla Lucie Bartakovičová, zakladatelka a ředitelka Centra Motýlek.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Voda v některých přírodních koupalištích v okolí Karlových Varů se v současné době zhoršuje. Hygienici proto upozorňují na místa, kde by si lidé měli dát při koupání pozor. Během vlny veder tak roste zájem o městská koupaliště s upravenou vodou. V Karlových Varech je teď podle provozovatelů plno i v krytém bazénu.
1: Tak já, Julia, se smočím.
2: Já tak mě sjedu popředu.
3: Klouzačku u venkovního bazénu sjíždí bratři Jonáš a Jakub. Kluky doprovází na koupališti maminka Martina. Vy jste vybrala hned první místo ve stínu.
4: To dopolední koupání tady je jako v povodě, tady není moc lidí, spíš to odpoledne. Tady bývá víc narváno. Tady ve Varech není kam moc jenom sejít koupat. A tady to mají kluci rádi, takže tady se vybobnou. Je to tady čistý a ani to není moc ledový, tak dobrý.
3: Proč jste nevybrala nějaké přírodní koupaliště, třeba na Rolavě?
4: Tak tam je to zelený, takže tam nevlezem a jinak moc nevím, kde by se dalo koupat. Tady máme tu jistotu.
3: Na Lehátku si užívá sluníčka návštěvnice bazénu Michaela. Proč jste zvolila zrovna koupaliště u Matony Areny?
5: Mám to přímo za domem a mám tu jistotu, že je to opravdu jako čistá, kvalitní, studená, perfektní voda na plavání.
3: Chodíte i na nějaké přírodní koupaliště?
5: Já se obávám toho, že v Karlových Varech se venkovní plochy dají využít naposledy v květnu, viz Rolava. A tím končíme.
3: Jak často sem chodíte?
5: Tohle léto se dá říct, že jsem tu pečená, vařená. To hned s otvíračkou a když začínají chodit lidi, tak mizím, ale maximálně si využívám toho prostoru k zaplavání si, dokud se to úplně neobsadí.
3: S Romanem Rokůskem, jednatelem Matony Areny, stojíme u venkovních bazénů, bazénového centra.
6: Návštěvnost je letos vyšší, protože samozřejmě máme větší počet slunečních dnů, než byl loňský rok, ale když je krásný den, tak máme vždycky v tyto dny nabito kolem 700 lidí maximálně. Dorazí během dne na venkovní bazén.
3: Je možnost si zajít i dovnitř na tu jednu stupenku?
6: Na tu jednu stupenku dovnitř možný zajít není, musíte si koupit na vnitřní bazén jinou stupenku, ale samozřejmě už ji máte se slevou, protože jste využil služeb venkovního bazénu.
3: A jaká je obsazenost vnitřního bazénu, když je venku hezky?
6: Nás to překvapilo, že v posledních dvou letech si lidi našli cestu i do vnitřního bazénu, i v těchto horkách, takže my tam máme až 700 lidí denně projde vnitřním bazénem. Je to pro nás velmi překvapení, takže celkem za den se tady může vykoupat až 1400 lidí.
3: Nadprůměrnou návštěvnost hlásí také provozovatelé městského koupaliště v Ostrově u Karlových Varů nebo v Sokolově. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas je 3:45, 2,5 minuty. Právě teď v tomto čase s námi můžete soutěžit a vyhrát jednu velmi zajímavou cenu. Kdo z vás rád jezdí na kole, tak dobře poslouchejte. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Léto patří výletům díky službě Českých drah ČD Bike. Můžete vyrazit na cyklový jížďku s využitím pohodlného spojení vlakem, nebo si můžete půjčit dokonce kolo bez návaznosti na cestu po železnici. Půjčovny jízdních kol jsou umístěny v turisticky atraktivních oblastech i ve větších městech. Kompletní přehled půjčoven, ceník a další informace, včetně možnosti rezervace, jsou k dispozici na stránkách www.cd.cz/cdbike. My v dnešní soutěži nabízíme poukaz pro dvě osoby na půjčovné jízdního kola na celý den zdarma. Tak volejte do studia 221 55 37 37, vyražte s námi na kole zdarma s Českými drahami. Většinou jsme zvyklí, že na jednom kole, na jednom jízdním kole jede jeden člověk, maximálně dva lidé, pokud je jedním z nich vezoucí se dítě. Ale existují také takzvaná tandemová kola pro dva a také kdysi existovalo jedno skupinové vícemístné kolo, na kterém mohlo dokonce současně šlapat až 40 lidí. Otázku do soutěže dnes pro vás připravil editor vysílání Lukáš Staněk a zní: kolik podle Guinnessovy knihy rekordů jelo nejvíce lidí na jednom obyčejném kole? Možnosti jsou připravené, tak se toho nebojte, pojďte s námi do vysílání a zkuste štěstí. Tak a já už zvedám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den.
1: Tady Pepa, dobrý den.
0: Krásný den, Pepo. Jezdíte na kole?
1: Taky.
0: Tak pojďte zkusit tipnout, ať můžete vyhrát dnešní cenu. Tak kolik lidí podle Guinnessovy knihy jelo nejvíce na jednom obyčejném kole? A možnosti jsou 9, 19, 29. Tak co zkusím, typujete?
1: Já zkusím 29.
0: Typujete 29 na obyčejném kole, že jelo až, jo, až 29 lidí. Tak to je moc.
1: Nevadí,
0: někdy příště. Tak krásný den, naslyšenou. Ve vysílání společně s námi je další soutěžící, doufám, že budoucí výherce. Hezký den.
2: Hezký den, dobrý den, Anička, Staré Sedlo.
0: Krásný
2: Já bych
0: den.
2: Typovala 19.
0: Tak jo. Přesně tak, Aničko, já vám gratuluji, správná odpověď a já ještě
2: Děkuji.
0: Doplním, že rekord v počtu lidí na jednom kole je tedy 19. Všichni jeli současně na jednom kole v Indonésii v roce 1988 a urazili celých 200 metrů. Paráda. Tak jo, zůstaňte mi na telefonu, přeji krásné léto a pak samozřejmě krásný výlet. Naslyšenou.
2: Děkuji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tak to byla jedna kytka od nás pro vás a skupiny Brontosauři na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A za malou chvíli pro vás budeme mít zprávy. Do Česka míří více než 10 000 balení léku na léčbu rakoviny prsu. Více podrobnějších informací v celou s Hanou Zubkovou. Po 16. hodině se můžete těšit na zábavu. Blíží se humoriáda. Dnes si můžete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání s Petrem Salavou a Pavlem Kučerou. Zlata Kinská vám přeje hezký zbytek dne, budu se s vámi opět těšit zítra. Naslyšenou a teď už pro vás dětská anketa. Ahoj rádio.
1: Ahoj rádio!
2: Proč jsou bubliny kulaté?
3: Protože v nich je vzduch.
4: Protože jsou ve vodě.
5: Že jsou nafouklé.
6: Nebo protože jsou z mejdla.
7: Protože to vylítnou z bubly fuku.

0: na sobě bubliny?
1: Nevím.
2: Protože to držátko je taky kulatý. Jak foukáš ty bubliny z toho?
3: Protože voda vytváří kola.
4: Protože když se spojí, tak je to takový

0: Přislíbila i armáda České republiky. Letecký den CHEP 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdenchep.cz. Za významné podpory města CHEP akci připravují Ultralight Club CHEP a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Nemocnice CHEP otevřela novou ambulanci pro děti a dorost. Karlovy Vary začaly s opravou přemostění u vřídelní kolonády. Dodávky tamoxifenu do Česka by se měly stabilizovat. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nemocnice v Chebu vybudovala místo bývalé lékárny ordinaci pro děti a dorost. Jedná se o ambulanci, kterou nemocnice převzala od končící pediatričky. Za úpravy prostor zaplatilo krajské zařízení přes 9 milionů korun. S financováním pomohl taky Karlovarský kraj i město Cheb. Péči o děti zajišťuje nemocniční personál, říká ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
3: Ty prostory jsou připraveny tak, že pokud by se nemocnici podařilo ještě navýšit počet pediatrů, tak jsme vlastně schopni otevřít tady ještě druhou ambulanci přímo tady v této budově.
2: Součástí projektu je také nová nutriční poradna s vlastní čekárnou. Pracoviště je plně bezbariérové a jeho kapacita umožňuje vedle stávajících pacientů registrovat také nové děti z Chebu a okolí. Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce. Nosné části jsou v dobrém stavu. Město chce práce dokončit do začátku května. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
4: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálů hýbe s tou budovou, ta silně pracuje. A bude se to dělat postupně, asi na třetiny, aby se nemohlo stát právě, že odtěžíme velké množství hmoty a ovlivní to podloží vřídelní kolonády.
2: Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by se měly ženy, které by lék i dál nemohly sehnat, obrátit na svého praktického lékaře, onkologa, nebo zkusit jinou lékárnu. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně, odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž s pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici číslo 13 v úseku Bor-Dalovice Vysoká na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary je z důvodu stavebních prací převedený provoz do protisměru. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě
6: Petra? Já si myslím, případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace

0: opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu. Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher. Takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu, ze strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježiš,
3: nebo aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: A jej. Striptease. No. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. A taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: Já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Štrc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A chtěl vás bych taky. Bčko.
4: Chtěl byste Bčko? Dobře, přibývá Bčko. Děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný.
10: No.
11: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, no jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Žijete, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupidupidou.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap, víte, klapy, klap, klapy,
11: Mrko,
10: klap.
11: Co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
11: No.
10: A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape.
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlejn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
10: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, bez došku, bez perspektivy. Je kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? Jo. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočil až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Nýdrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když tam pídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco se tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800
2: 900.
1: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji, Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali. Jo,
4: dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo.
4: Děkuji.
5: Naslyšenou, krásný den všem.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satří v psychiatrický léčebny, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak zdravím, ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád, oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satří, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluvila ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, upytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chám. No prosím, chápete, ale abyste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat? Fialky a víno, no tak víte,
8: no přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: No a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jak psovi.
9: Tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pám nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, prosím, tak se to stalo. No.
9: A co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítaný, jo?
8: Já si bude nevážu
9: společný, jo? V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nashledanou.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř, a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně, přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry, vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás, bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslelo.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas, děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp, Dvořák, závěrečná zkouška.
4: Děruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na stráž mistr Snaživec.
5: Stráž mistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplnej vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E.
6: E.
4: No, a jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
4: Chodník. Chodník, Konvalinka, chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako občas, no. Tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi ne.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore. Co všechno musíme... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také

0: Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Aši by se mohlo společně s komunálními volbami konat referendum. Lidé by rozhodovali o tom, jestli má město odkoupit bývalý hotel Goethe. Radnice se totiž obává, že by nový majitel mohl z objektu udělat ubytovnu. O konání referenda ještě musí rozhodnout zastupitelé. S majitelem bývalého hotelu se ale město předběžně dohodlo, že s prodejem počká do října. Nabídková cena je zhruba 17 milionů korun, říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš.
1: Na tu koupi samozřejmě peníze máme, bez toho aniž by nás to nějak finančně ohrozilo. Plánovaná rekonstrukce, která je v tuto chvíli velmi jako nahrubo počítána odborníky, to je věc druhá, na tu bychom museli asi ty finance nějakým způsobem získávat nebo rozdělit tu plánovanou rekonstrukci na etapy, aby to bylo finančně únosnější.
0: Pokud by se město stalo majitelem, objekt by využilo například z části na městské byty a z části na vybudování klasického hotelu s restaurací, který by pak zřejmě pronajalo jinému provozovateli. Vědci a 3 studentky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zahájili na jezeře most terénní výzkum kvality vody. Podle mluvčí města Kláry Vidrové odebírají vzorky a měří například její teplotu, pH nebo průhlednost. Získaná data mají ukázat, jak se jezero a jeho ekosystém dlouhodobě vyvíjejí.
2: Na výzkumu spolupracuje taky Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Vzorky budou vědci dál analyzovat v laboratořích Vysoké školy v Praze. V budoucnu by část rozborů mohly převzít taky laboratoře transformačního kampusu Most. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhošským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob, u kterých ale zatím není jasné, zda návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
3: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
0: Řecké úřady už letos kvůli požárům zadržely skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé nyní můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku stejně jako ve zbytku Evropy panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nikolsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Ereniová s Američankou Meliharovou Martinézovou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Perninku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Hezké odpoledne, já jsem moc rád, že ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary právě v tuhle chvíli, protože mezi 17. a 18. hodinou začíná den v kraji. Kinčberk nad Ohří chce snížit množství odpadu, kromě sběrného dvora proto nabízí lidem takzvané reuse centrum. Podrobnosti v reportáži. Voda v některých přírodních koupalištích na Karlovarsku ztrácí na svojí kvalitě. Lidé proto během současných veder míří častěji do městských koupališť a také bazénů. Více řekneme krátce po 16:45. Osobám se zdravotním postižením pomáhá terénní služba Centrum osobní asistence Motýlek v Lubech u Chebu. I to bude téma dnešního dne v kraji. No a na závěr se vydáme na hvězdárnu do Karlových Varů. Tam můžou lidé pozorovat dnešní částečné zatmění slunce. Podrobnosti nabídne naše regionální stopařka.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. To dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Lenky Bradáčové ale postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii.
2: Vedle veřejného zájmu na řádném uspořádání území, kvalitní a bezpečné výstavbě je třeba zdůraznit především veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny.
1: Společnost PKS Stavby vypověděla smlouvu na rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Důvodem je statický stav objektu a chybějící dokumentace. Práce už v minulosti zastavil statik a nový projekt firma dosud neobdržela. Stavba se tak úplně zastavila. V Karlových Varech začne dnes večer první série uzavírek související s cyklistickým závodem Czech Tour. Do blízkosti divadelního náměstí se od 19 do 22 hodin nedostanou řidiči motorových vozidel. Dopravní podnik v lokalitě omezí autobusové spoje číslo 2, 11 a 52. Další uzavírky plánují organizátoři na čtvrtek mezi hotelem Richmond, Císařskými lázněmi a Městským divadlem. V Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku je nové reuse centrum. Nepotřebné věci mohou donést pouze obyvatelé města. Odnést si ale může zdarma kdokoliv. Do centra lidé nesmí nosit elektrospotřebiče do zásuvky a z hygienických důvodů tam není možné nosit ani oblečení, obuv a další textil. Důvod vzniku centra přibližuje nezávislý starosta Marek Matoušek.
3: Město dlouhodobě trápí samozřejmě směsný odpad, ale i ten objemný, jako je ten nábytek a ty hračky, takže to město vlastně neustále komplikuje odvoz na skládku.
1: Tématu se budeme věnovat už za pár minut. Karlovarská hvězdárna dnes večer nabízí pozorování částečného zatmění slunce. Zájemci budou astronomický úkaz sledovat přes dalekohledy s ochranným filtrem. Organizátoři navíc kvůli lepšímu výhledu připravili pozorovací stanoviště zhruba 100 metrů za hlavní budovou. Úkaz začne asi v 19 hodin a 20 minut. Z místa nabídneme před 17:45 živý vstup.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Saka se svojí písničkou Nelítám nízko, minutu před čtvrt na šest v dnešním středečním dni v kraji. Knihy, nádobí, ale i nepotřebné nářadí nebo nábytek, to všechno můžou obyvatelé Kinčperku nad Ohří přinést do nově otevřeného Reus centra. Ten je součástí sběrného dvora. Město chce touhle službou snížit množství odpadu, kterého každý rok přibývá. Zatímco odevzdat věci do centra můžou pouze obyvatelé Kinčperka nad Ohří, odnést si je už ale zdarma může kdokoliv.
1: To by bylo pro moje segru, srdíčka, no, to vám to sbírá. Tak si to můžu vzít.
2: Paní Monika se přišla dneska podívat do Reus centra.
1: Tak můžu všechny tady ty tři?
2: My se teď koukáme tady vlastně na velký výběr hrníčků, skleniček.
1: No, hezký, no. Kuchařka, no super.
2: Přijde vám to jako dobrý výběr knížek? Vybrala byste si
1: dobrý,
2: nějakou?
1: Jistě tady ta edice Kód a oko bylo vždycky perfektní, dobrodružný.
3: Já mám asi tři krabice, co my jsme měli, jako dá se říct, v obyváku ve stěně.
2: Říká pan Jiří. Takže přemýšlíte, že byste něco i daroval do Reus centra? No,
3: ano, když se to může dát semka, tak se nám sem.
1: Tak jsem si vybral hrníčky a knížku, na kterou mám vzpomínku z dětství. A tam už mě radši nepuští.
2: My jsme s správcem Reus centra Jakubem. Řekněte nám, co lidé nejčastěji nosí.
4: Převážně nosí nádobí, talíře, skleničky, spoustu knížek, nějaké obrazy, zavařovačky. Jediné, co my nemůžeme brát, jsou spotřebiče, které se dávají do elektriky. Nemáme tady technika, který by to mohl prověřit, že to funguje a nemá to žádné závady. A nemůžeme brát oblečení, boty a všechno, co by v sobě mohlo mít nějaký parazity.
2: Vidím tady vlastně krabice, skleniček, hodně knížek, takže dá se říct, že knížky jsou nejčastěji vlastně to, co lidé darují?
4: Ano, knížky jsou nejčastější a já je vlastně přidám, už tady na to mám vytvořený QR kód.
2: Takže ono to vlastně funguje přes QR kód, že si i lidi můžou podívat na internetu?
4: Ano, vlastně město nám vytvořilo systém, stránku, na kterou já vyfotím tu věc, načtu není ten kód a pokud to někdo chce, může si to na stránce zarezervovat, přijde sem, já mu ten QR kód odpípnu a je to jejich. Sem můžou dávat věci jenom lidi z Kinčperka, ale brát si je může každý.
2: Jsem před Reus centrem s nezávislým starostou Markem Matouškem. Vidíme garáž plnou věcí a to už jsou všechno věci, které sem lidé stihli donést?
5: Ano, je tomu tak. Jsou to vlastně čtyři garáže, které jsme zrekonstruovali, které slouží pro Reus centrum a obyvatelé města a okolních vesnic tak už si pomalu zvykají na tento systém.
2: A co vlastně stálo za tou myšlenkou vybudování Reus centra?
5: Město mi se mělo snížit ten materiál odvozený na skládku, takže to byl ten cíl města.
2: Lidem je Reus centrum přístupné v pondělí, středu, pátek a sobotu. Z Kinčperka nad Ohří a na Bečková Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: A písnička Kokomo a Beach Boys nás tak trošku přivedly a k další reportáži budeme se bavit o kvalitě vody v přírodních koupalištích v okolí Karlových Varů, protože tahle právě kvalita se zhoršuje. Lidé proto při současné vlně veder častěji vyhledávají městská koupaliště s upravenou vodou. Návštěvnost roste například v bazénovém centru v Karlových Varech. Odpoledne tam mají plno i v krytém bazénu.
1: Tak já se smočím.
2: Já tak na městě jdu popředu.
3: Klouzačku u venkovního bazénu sjíždí bratři Jonáš a Jakub. Kluky doprovází na koupališti maminka Martina. Vy jste vybrala hned první místo ve stínu.
4: To dopolední koupání tady je jako v pohodě, tady není moc lidí, spíš to odpoledne. Tady bývá víc narváno. Tady ve Varech není kam moc jenom sejít koupat. A tady to mají kluci rádi, takže tady se vyblbnou. Je to tady čistý a ani to není moc ledový, tak dobrý.
3: Proč jste nevybrala nějaké přírodní koupaliště, třeba na Rolavě?
4: Tak tam je to zelený, takže tam nevlezem a jinak moc nevím, kde by se dalo koupat. Tady máme tu jistotu.
3: Na Lehátku si užívá sluníčka návštěvnice bazénu Michaela. Proč jste zvolila zrovna koupaliště u Matony Areny?
5: Mám to přímo za domem a mám tu jistotu, že je to opravdu jako čistá, kvalitní, studená, perfektní voda na plavání.
3: Chodíte i na nějaké přírodní koupaliště?
5: Já se obávám toho, že v Karlových Varech se venkovní plochy dají využít naposledy v květnu, vys Rolava. A tím končíme.
3: Jak často sem chodíte?
5: Tohle léto se dá říct, že jsem tu pečená vařená. Hned s otvíračkou a když začínají chodit lidi, tak mezím, ale maximálně si využívám toho prostoru k zaplavání si, dokud se to úplně neobsadí.
3: S Romanem Rokuskem, jednatelem Matony Areny, stojíme u venkovních bazénů, bazénového centra.
6: Návštěvnost je letos vyšší, protože samozřejmě máme větší počet slunečních dnů, než byl loňský rok, ale když je krásný den, tak máme vždycky v tyto dny nabito kolem 700 lidí maximálně. Dorazí během dne na venkovní bazén.
3: A jaká je obsazenost vnitřního bazénu, když je venku hezky?
6: Nás to překvapilo, že v posledních dvou letech si lidi našli cestu i do vnitřního bazénu, i v těchto horkách, takže my tam máme až 700 lidí denně projde vnitřním bazénem. Je to pro nás velmi překvapení, takže celkem za den se tady může vykoupat až 1400 lidí.
3: Nadprůměrnou návštěvnost hlásí také provozovatelé městského koupaliště v Ostrově u Karlových Varů nebo v Sokolově. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Posloucháte středeční odpolední program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte Den v kraji s datem 12. srpna. V Lubech u Chebu už přes 2 roky funguje terénní služba Centrum osobní asistence Motýlek. Je určená osobám se zdravotním postižením. Jak taková asistenční služba napříč Karlovarským krajem vlastně vypadá, si se zakladatelkou a ředitelkou Centra Motýlek Lucí Bartákovičovou povídala Zlata Kinská.
1: Představme si na úvod nejprve vaše Centrum Motýlek. Co je to vlastně za organizaci?
2: Je to sociální služba o osobní asistence. Je poskytována terénní formou podle paragrafu 39 zákona o sociálních službách. Je vlastně poskytována v přirozeném sociálním prostředí člověka a při činnostech, při kterých potřebují vlastně podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby.
1: Komu je služba určená? Jaké situace třeba nejčastěji klientům pomáháte řešit?
2: Především musím zmínit, že podpora vlastně vychází z individuálně zjištěných potřeb toho klienta. Je třeba zachovat jeho schopnosti, přání a osobní cíle a směřujeme k jeho samostatnosti, důstojnosti, bezpečí a sociálnímu začlenění. Služba je určena pro osoby od věku 7 let do neomezeného věku. Je poskytována hlavně seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením, což jsou osoby s poruchou autistického spektra, osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením.
1: Jak se vám podařilo zajistit vlastně asistenční službu pro náš celý region?
2: Tak ono záleží na tom založení té organizace. Máme registraci Karlovarského kraje a vlastně jako zakladatelka si můžu určit jak cílovou skupinu, tak místa poskytování. To znamená, že jsem si určila celý Karlovarský kraj.
1: Jak velký zájem je vlastně o asistenční služby v posledních letech?
2: Přímo o asistenční služby nebo osobní asistenci je docela velký zájem, protože ti potenciální uživatelé chtějí zůstat doma v domácím prostředí. Pokud se dostanou do nemocnic, nechtějí následně léčebny dlouhodobě nemocných nebo nějaké pobytové služby, ale opravdu chtějí zůstat doma.
1: A to je vlastně cílem vaší asistenční služby. Daří se vám pokrývat všechny ty vaše žádosti o pomoc?
2: Momentálně ano, ale čas od času se stane, že máme pár osob na čekací listině.
1: Je možné získat na tuto službu třeba i nějaký příspěvek?
2: Určitě existují příspěvky na péči, které samozřejmě těm klientům se snažíme pomoc dovyřešit, buď mají vypsanou žádost, kdy potřebují poradit s některýma věcma v té žádosti, anebo vůbec neví o příspěvku, tak vlastně sociální pracovnice je schopná jim poradit.
1: Jakým způsobem se to vlastně celé probírá, aby se to mohlo třeba i nastartovat a pak následně celé řešit?
2: Určitě prvotní kontakt je telefonický nebo samozřejmě e-mailový, všechno zjistí na našich webových stránkách www.centrummotilek.cz. Eventuálně si zjistí telefon, kdy zavolají a my jim následně poradíme, jak postupovat dál.
1: Žádají klienti anebo rodina?
2: Převážně máme cílovou skupinu ty seniory, takže nejsou úplně zdatní na internetu. Většinou je to tak, že žádají ty rodiny.
3: Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před námi je dnes mimořádný podvečer. Už za necelé dvě hodiny na našem území totiž začne největší astronomický jev, částečné zatmění slunce. Naše regionální stopařka Lucie Chládková zjišťovala nejlepší pozorovací místa v našem kraji. Hezké odpoledne, Lucko. Kde právě jsi?
2: Krásné odpoledne. Já stojím přímo u karlovarské hvězdárny Františka Krejčího na Hůrkách. Lidé se pomalu sjíždějí a všichni napjatě sledujeme oblohu. A musím říct, že máme obrovské štěstí. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má být dnes večer úplně jasno. Podmínky pro pozorování jsou tedy naprosto stoprocentní.
1: To jsou skvělé zprávy. Jak tedy dnešní částečné zatmění slunce bude, Lucko, vypadat? Kolik ze slunečního kotouče, to mě zajímá, bude vlastně zakryto?
2: Astronomický ústav Akademie věd České republiky potvrdil, že u nás měsíc zakryje 86,8% slunečního disku. To je nejvíc z celé naší republiky. Jen pro srovnání, lidé na Moravě uvidí rozhodně méně, protože tam slunce zapadne ještě před samotným vrcholem úkazu. My si ho tedy užijeme naplno.
1: Takže se máme na co těšit. Pojďme si ale zopakovat ten nejdůležitější harmonogram.
2: První pomyslné kousnutí do slunce uvádíme přesně v 19.19 středoevropského letního času. Od té chvíle bude světla ubývat. To absolutní maximum nastane ve 20.13. Slunce už bude velmi nízko nad obzorem a podle webu astronovinky.eu můžeme v té chvíli čekat znatelné ochlazení a krajina kolem nás dostane zvláštní až tajuplný nádech. Celé to končí ve 20.30, kdy slunce jako tenoučký zářící srpek zapadne za horizont.
1: Oficiální pozorování úkazu v karlovarské hvězdárně začne od kolika hodin a jsou v karlovarském kraji i další místa, kde bude možné to částečné zatmění slunce pozorovat?
2: Ano, přímo tady na karlovarské hvězdárně startuje v 19 hodin oficiální program bez registrace. Lektoři připravili pozorování velkými dalekohledy s odbornými komentáři. Samotné dalekohledy budou kvůli lepšímu výhledu rozmístěné asi 100 metrů za budovou. V sále hvězdárny navíc poběží přímý přenos úplného zatmění ze Španělska. Pokud ale nejste z Varů, velmi zajímavá neoficiální sousedská akce se chystá na Sokolovsku. Lidé pořádají společné sledování spojené s opékáním špekáčků u rybníka Karčák v Tatrovicích. Stačí dorazit kolem 19. hodiny, vzít si vlastní brýle nebo dalekohled a užít si to společně s ostatními.
1: Teď k té zásadní věci. Pohled do slunce samozřejmě láká každého, ale jak to udělat bezpečně? Co nám, Lucko, hrozí, když samotnou ochranu podceníme?
2: Tady musím opravdu důrazně varovat všechny posluchače. Přímý pohled do slunce bez ochrany může způsobit takzvanou solární retinopatii, což je nevratné popálení sítnice. Poškození zraku nebo dokonce slepota se přitom mohou projevit až s odstupem několika hodin. Běžné sluneční brýle bez ohledu na počtu UV filtrů před tímto nebezpečím absolutně neochrání. Stejně tak zapomeňte na mýty typu očouzené sklo, diskety nebo genové snímky. Bezpečné jsou výhradně speciální brýle na zatmění s certifikovaným filtrem, které se dají koupit ve hvězdárnách nebo optikách, případně svářické sklo, ale pozor, pouze s tmavostí stupně 14 a vyšší. Pokud chcete fotit mobilem nebo se dívat běžným dalekohledem, musíte speciální fólii nastavit před objektiv, nikoli až před oko.
1: Skvělé a srozumitelné ponaučení. Pokud lidé pojedou na žádnou z akcí, jaká místa v okolí doporučuješ, Lucko, pro ten nejlepší výhled ty?
2: Protože bude slunce zapadat, klíčem k úspěchu je otevřený západní horizont. Z vlastních stopařských zkušeností v kraji doporučuji vyrazit na Karlovarské tři kříže, ke Gétově vyhlídce, zříceninu na Andělské hoře, nebo třeba vyhlídku Vysoký kámen na Sokolovsku a také rozhlednu Háj u Aše. Skvělým bodem je samozřejmě i Klínovec.
1: Lucko, moc krát děkujeme za aktuální informace přímo z hvězdárny. Přejeme samozřejmě jasnou oblohu, užij si ten dnešní večer a brzy naslyšenou v našem vysílání.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Svoji službu na pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni má Tomáš Vejvoda, kterého vítám na telefonní lince. Tomáši, hezké odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme se samozřejmě bavit o počasí, to je jasné, tak jak bude dnes večera v noci?
2: Tak v průběhu večera a noci bude opět celé jasno nebo skoro jasno a to znamená, že budou ideální podmínky pro pozorování zatmění slunce a co se týče minimálních nočních teplot, tak ty se budou pohybovat poměrně nízko, nejčastěji klesnou na hodnoty od 12 do 9 stupňů Celsia a v údolích může být i méně.
1: Tomáši, zítra se přehoupneme do druhé poloviny tohoto týdne, je čtvrtek nebo bude čtvrtek 13. srpna, tak jaké nás čeká počasí v Karlovarském kraji, prozraďte.
2: Tak i zítra nás čeká opět slunečný charakter počasí, bude většinou zcela jasno a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 26 do 29 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 20 do 23 stupňů a k tomu povane jen slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Meteorolog Tomáš Vejvoda byl společně s námi ve vysílání Dne v kraji na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tomáši, díky, mějte hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Je věc můj.
1: Také 4 minuty před 18. hodinou je společně s vámi Český rozhlas Karlovy Vary. Ať už nás posloucháte kdekoliv, na cestách, doma nebo třeba v práci, tak jsme za to velmi rádi samozřejmě. No a do 18. hodiny, jak jsem říkal, zbývají 4 minuty. Potom přijde do vysílání Hanka Zubková se svými aktuálními a čerstvými zprávami. Jedna z nich bude mluvit o tom, že společnost PKS Stavby odstoupila od smlouvy na rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Miraj Jahoda, to je písnička, kterou nabízím ještě před koncem hodiny a pomalu, ale jistě se loučí David Forst. Těším se opět zítra po 17. hodině.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Společnost PKS Stavby odstoupila od smlouvy na rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.

0: Práce už v minulosti zastavil statik a nový projekt firma dosud neobdržela. Stavba za 1 200 000 000 korun, která je také jedním ze strategických projektů kraje v programu Spravedlivá transformace, se tak úplně zastavila. Odstoupení od smlouvy zvažoval i kraj jako zadavatel zakázky. Rozhodnutí firmy vnímá spíš jako strategický krok, než jako krok jednoznačně právně a věcně podložený. Informovala o tom mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková. Kladiva dodal, že firma zatím nikdy nebyla nucena od smlouvy o dílo odstoupit. Až na Chebsku usiluje o vznik diagnostického centra. Reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů v první fázi dermatoskopu a sonografu. Lidé už by pak nemuseli jezdit na vyšetření do velkých center ani dlouho čekat na termín. Centrum by mohlo začít fungovat v příštím roce, říká starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
1: Se zdravotními pojišťovnami jednáme, předběžně tuto aktivitu podpořili jak ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny, ale nemáme momentálně smlouvu. Tuto aktivitu oni vidí jako možnost řešení právě těch problémových oblastí, jako je až. Nám tady chybí radiolog a lidé musí dojíždět do nemocnice, do Chebu, do Karlových Varů a dál.
0: Ministerstva kritizují návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořil rezort kultury. V neveřejném připomínkovém řízení k němu poslali desítky připomínek. Zjistil to server iRozhlas.cz. Ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Podle rezortu dokument taky překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. Další rozpracování dokumentu doporučuje i ministerstvo školství. Rezort kultury teď musí připomínky vypořádat, aby dokument mohla posoudit vláda. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale tehdy odmítl. Od ledna získal Kyjev zpět pod svou kontrolu skoro 800 kilometrů čtverečních, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Sport. Český desetibojář Tomáš Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stránský je po třech disciplínách sedmý, Ondřej Kopecký 20. V dopoledním programu v Birminghamu obsadila Barbora Malíková na čtyřstovce v rozbězích 15. místo a do semifinále nepostoupila. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 9, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Krymská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
3: Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Dnešní pořad bude věnovaný chodské dechovce, tedy kraji kolem Domažlic. A proto si hned na úvod poslechneme řízný pochod Sláva Chodsku, který v roce 1932 složil Josef Flegel. A kdo to byl, Josef Flegel? Především violončelista, hudební pedagog a skladatel, spojený zejména s pražským hudebním životem první poloviny 20. století. V letech 1898 až 1901 působil jako učitel hudby v Hořicích, poté jako solový violončelista vojenských orchestrů v Košicích, Terezíně a v Praze. V období první republiky působil v České filharmonii. Po roce 1919 si v Praze otevřel vlastní hudební školu, kde vyučoval klavír, housle a violončelo až do roku 1948.

Dozněl pochod Sláva Chocku, kterým se každoročně zahajuje i tradiční chodský bál v Domažlicích, který se zpravidla koná předposlední březnovou sobotu. Jak už zaznělo, budeme se dnes věnovat chodským dechovkám, které se v rámci tohoto bálu a chodských slavností o hudební doprovod pravidelně starají. Jako první si představíme horalku, kterou v roce 1973 založil vojenský muzikant původem ze Strakonic, pan Karel Bastián, a Václav Wiesner ze Starce u Gdyně, rodák z Nevolic. Následuje proto valčík Přijď k nám večer v úpravě Milana Hranaje, který v horalce sedával i za bicí soupravou. Ve studiu Českého rozhlasu Plzeň jej v roce 2002 naspívali Dagmar Maříková a Jiří Fajl.

Tak touto písničkou jsme pozdravili i všechny Pepíky. A tím se dostáváme k nástupci Václava Wiesnera, panu Josefu Kubalíkovi ze Štítovek, kterého srdečně zdravím. Následující polku Ošemetná láska složil Jan Čiviš z Holíšova, který s Horalkou Léta hrával na baskřídlovku, zpívá opět pan Jiří Fajl z Domažlic.

Milí posluchači, posloucháte pořad Muziky muziky. Dnešní vydání je věnované aktivním chodským dechovkám. Po horálce, kterou od letošního roku vede kapelník Karel Benda, přichází na řadu dupalka kapelníka Michala Jansy z Nevolic. Založena byla v roce 1990 a působí od roku následujícího. Její písničky si pro vás chystá kolega Jaroslav Tachovský, a proto si dnes poslechneme skladbu další chodské kapely, a to Vrchovanky z Mrákova. Dechová hudba Vrchovanka kapelníka Petra Němce, řečeného Bajsa, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci Stanislava Švandrlíka. V roce 2008 natočila CD, ze kterého si pustíme chodskou lidovou písničku v úpravě pana Josefa Tumse z Blížejova Tamhle je háječek. Zpívají Martina Pincová, Jana Randová, Jiří Kuplík a Petr Němec. Hned po ní zazní i autorská skladba Josefa Tumse Studánka pod Čerchovem.

V roce 1997 založil ve Starém Klíčově kapelu HNK Miroslav Paleček, ve které 5 let působil coby umělecký vedoucí pan Karel Fictum. Na jeho odkaz dnes navazuje i kapela Regent. Psal se rok 2000 a v Domažlicích vznikla kapela Domažličanka Jana Mlezivy, kterou v roce 2022 převzal Jaroslav Řezníček, zvaný Švejda z Postřekova, a pojmenoval ji po své rodné vsi – Postřekovanka. Nyní se už pro nás chystá lidová polka v úpravě Milana Baginského Domažlická muzika. Zpívají Eva Dřímalová a Josef Kuplík, neboli Pepa Dvorák ze Spáňova, který je tváří Postřekovanky dodnes.

Ze studia rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal. Závěr dnešního dílu, věnovaného aktivním chodským dechovkám, bude patřit opět do mažličance, respektive postřekovance a směsi chodských písniček. V úpravě Jana Čiviše zazní Mrákovská věž, Bořická šenkýřka, Vokolochodova a Já se vždycky ohlídám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Milí posluchači, éterem se rozezněla polka autora Jindřicha s názvem Hančička. A to má hned několik důvodů. Ten první samozřejmě je, že právě začíná špalíček lidových písní a v něm bych vás chtěl pozvat do Domažlic na 72. chodské slavnosti a vavřineckou pouť. Ty se letos ponesou v duchu 150. výročí narození právě Jindřicha. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Josef Kuneš.

Je to tak. 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť už doslova klepají na dveře. Již o tomto víkendu se otevřou brány města Domažlice tisícům návštěvníkům, poutníkům a milovníkům nejen chodského folkloru. Dovolte mi, abych vás prostřednictvím rozhlasových vln pozval na tuto jednu z největších folklorních akcí Plzeňského kraje a ve zkratce vám představil i letošní program. A začnu trochu nezvykle, odzadu. Nejvíce navštěvovaný a oblíbený pořad je totiž ten hlavní, závěreční, který proběhne v režii Josefa Jerábka a Kamila Jindřicha v neděli 16. srpna od 14.30 na pódiu u brány na náměstí. Jak už jsem v úvodu zmínil, bude i tento pořad věnovaný mistru Jindřichu Jindřichovi a nese název To vy jste ten skládač? Představí se něm všechny chodské soubory, dudácké kapely a hosté.

0: 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť proběhnou v Domažlicích od 14. do 16. srpna, tedy už o tomto víkendu, a přinesou hned několik novinek. Jednou z nich bude slavnostní zahájení v pátek od 18 hodin na pódiu u brány, kterého se zúčastní zástupci všech 11 historických chodských vesnic. Moderovat bude Kamil Jindřich a hudebně program doprovodí domažlická dodácká muzika. O dalších novinkách jsem si před týdnem povídal s ředitelem Městského kulturního střediska v Domažlicích Patrikem Zuberem.
1: Pane řediteli, přinesou letošní chodské slavnosti nějakou novinku pro diváky, pro návštěvníky?
2: Určitě, my se vždycky snažíme, aby nějaké novinky jsme každý rok měli, a i letos jich máme několik. Jestli můžu říct za mě takovou největší, na kterou se nejvíc jako i sám osobně těším, tak to je spolupráce s Českým rozhlasem, kterou jsme letos zásadně rozšířili. Český rozhlas bude mít přímo před Městským kulturním střediskem kousek od Kašny, kousek od Domažlické věže, takovou svoji rozhlasovou zónu, kde vlastně budou známí moderátoři, budou tam odsud vysílat písničky na přání, budou si tam diváci moci prohlédnout v neděli přenosový vůz, bude tam improvizované rozhlasové studio, bude se tam hrát, bude se tam tančit chodské kolečko, takže to bude, myslím si, hodně zajímavé a je to úplná vlastně novinka. Ale jestli můžu víc ještě říct novinek, tak třeba novinkou je ta pouťová zábava, která bude z hradě Chodského hradu pod širým nebem. To bude v sobotu od 8 hodin až do půlnoci si budou moci návštěvníci zatančit při muzice dechové hudby Hájenka, takže to je taky taková novinka.

0: velmi oblíbené bývají na chodských slavnostech pořady s Konrádyho dudáckou muzikou. Letos se Konrádyovci představí v tom vůbec nejatraktivnějším pořadu, bude jim totiž patřit v režii Vlastimila Konrádyho a Jana Holoubka dudácké štandrle, které proběhne na pódiu u brány od 23 hodin. Však je to také pořad, na který se ředitel městského kulturního střediska Patrik Zuber nejvíce těší. Ostatně poslechněte si sami.
1: Ta programová nabídka je opravdu bohatá, jestli si mám z ní vybrat, tak možná bych zmínil krátce dvě věci, na které se já hodně těším. Jednak jsou to zahraniční soubory, které letos budou dva. Bude tady soubor z Indie a soubor z Ukrajiny, takže mě hrozně zajímá takové to vidět vedle sebe ty chodské kroje, indické kroje, ukrajinské kroje, myslím, že to bude hodně pestré a bude to dosti zajímavé. A co se týká našich kulturních pořadů, já se přiznávám, že se vždycky nejvíc asi těším na dudácké štandrle. V posledních letech se mi zdá, že se soubory tak trochu i předhánění v tom, který předvede co největší taškařici, tak samozřejmě se vždycky těšíme, co to bude letos, protože to my nevíme do poslední chvíle. Letos tam bude Konrádyho rudácká muzika, takže předpokládám, že se bude hodně vzpomínat na Antonína Konrádyho, že tam budou veselé vzpomínky, půdačky a to, na to se hodně těším.
2: Bůl bych já to chlát, abych nechal milování, bůl bych já to chlát, abych nechal tak, abych nechal milování.

Frnok Solo. A Urban!

Z dalších každoročně se opakujících pořadů chodských slavností bych chtěl zmínit pořad z Plzeňanky za folklorem. Tento rozhlasový pořad v režii Pavla Maršáta se bude vysílat přímým přenosem na naší stanici Český rozhlas Plzeň. Představí se v něm téměř všechny chodské soubory a dudácké muziky a nouze nebude ani o zajímavé hosty. Moderovat bude naše milá kolegyně Michaela Vondráčková. Hned poté budou mít na jevišti hlavní slovo děti ze všech dětských chodských souborů. Od 14.30 pak nebude chybět ani tradiční postřekovský vokínko, tentokrát s podtitulem Máme rádi Chocko. A jako každoročně přijedou i hýťácí z Mrákova, od 18.30 v režii Martiny Pincové vystoupí chodský soubor Mrákov, který letos oslaví 65 let od svého založení. Moderovat bude Josef Nejdl. Hned po Mrákovských se představí v režii našeho rozhlasového kolegy Miroslava Šimandla přespolní lidové kapely v pořadu Výlety za lidovou písní.

0: Také v zahradě pod Chodským hradem se odehrají pořady, které jsou každoročně pevnou kostrou programu chodských slavností. Zmíním například pořad Bulačina s ženským pěveckým sborem Kanzoneta od 13 hodin, či pořad rodinné skupiny Kuželkuc a hostů s názvem Co vy na to, mistře Jindřichu, od 17.30. Hned na to od 19 hodin přijde na řadu domažlická dudácká muzika s pořadem Jindřich z repeticí, který budou moderovat Matěj a Zdeněk Vejvodovi. V neděli si pak na své v zahradě pod Chodským hradem přijdou milovníci dechové hudby. Z tak říkajíc přespolních účinkujících to k nám bude mít nejblíže cymbálová muzika zádruha z Dolních Bojanovic. Z trochu větší dálky přijedou folklorní soubory z Ukrajiny a Indie. Kromě dvou hlavních scén pod hradem a u brány bude připraveno i pódium na Chodském náměstí, kde budou probíhat dětská představení a koncerty nejrůznějších kapel, nejrůznějších žánrů.
1: Haty svatý

jako obraz. Když mě nechceš, hrom tě rozraz, hrom tě rozraz na dvě strany pro falešní milování. Hrom tě rozraz na dvě strany pro falešní milování.

72. chodské slavnosti začnou už v pátek na pódiu u brány pořadem s názvem Ozvěny folkloru. Vystoupí v něm nikdo menší než Vlasta Rédl s kapelou a latinské rytmy si budete moct užít s kapelou Charisma. A protože s chodskými slavnostmi je neodmyslitelně spojena i Vavřinecká pouť, tak přidávám pozvánku na slavné mše svaté v sobotu a v neděli od 10 hodin na Veselé hoře v kostele svatého Vavřince. Milí posluchači, doufám, že mé pozvání na chodské slavnosti a Vavřineckou pouť přijmete a kdo ví, třeba se o tomto víkendu v Domažlicích potkáme. Pro tuto chvíli vám hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Starostům ze Šluknovského výběžku se nelíbí plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Obrátili se na hejtmana kraje. Suchem způsobený nedostatek krmiv podle Asociace soukromých zemědělců nutí chovatele prodávat dobytek. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. To dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Lenky Bradáčové ale postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu.

0: důchodu zaniknout na konci letošního roku. Nemocnice v Rumburku spadá pod společnost Krajská zdravotní. Starostové odeslali hejtmanovi kraje dopis. Co v něm požadují, upřesnil nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
1: My potřebujeme především nějakou stabilní informaci o tom, jak bude vypadat dostupná lůžková péče v nemocnici v Rumburku. Bychom rádi docílili toho, co nám je vlastně dlouhá léta slibováno, a to je v podstatě akutní chirurgické, interní oddělení a malé dětské oddělení.
0: Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek. Upozornila na to Asociace soukromých zemědělců České republiky. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení takzvané vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle zemědělců vyžaduje dlouhodobější koncepci. Kuvajtské bezpečnostní složky podle tamního ministerstva vnitra překazily chystaný teroristický útok. Připravovat ho měl Kuvajťan napojený na organizaci Islámský stát, kterého už delší dobu sledovaly informační služby. Teroristé podle ministerstva podezřelého muže trénovali ve výrobě výbušnin a dronů. Poslední bašta samozvaného Islámského státu v Sýrii padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, Střední Asii nebo v Africe. Sport. Jan Čejka doplaval na mistrovství Evropy pátý na 200 metrů znak, zvítězil Maďar Koš. Čejka v nabité konkurenci tak svou první medaili na šampionátu v dlouhém bazénu nezískal. Počasí. Zítra bude jasno až skoro jasno, teploty 26 až 29 stupňů, povane slabý severovýchodní až východní vítr. Biozátěž bude střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením v Nejtku na Karlovarsku v části Pozorka. Kvůli porouchanému vozidlu, ze kterého tečou provozní kapaliny, je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dityny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž, místo stále častěji užívaného ten samý. Jak je to závazné, týž a ten samý?
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový. A hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejich tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí.
1: Takže že raději jsme... říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to zájmeno ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád týž bez téhož.
2: Bez téhož mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Ještě čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu.
2: A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
3: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme

0: Situaci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
1: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
0: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
2: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
3: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
2: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
4: Alex a host.

hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
2: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
1: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti, potvrzuje ředitel Hejduk.
3: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí

0: svetle a aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
3: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
4: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
3: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
4: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli, vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii, Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede, tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuju moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná od srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžem se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: No, oni se tak počítají.
4: Dobrý den.
5: No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádio a takové, to poslouchám celý den a ty právě všechno, co je tak, to se týká tady tohoto, takže to jsem všechno mamku nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra, přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš, kam no mámi za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat, už jsem nesměla s nikým jiným chodit, už si mě, jak když přivlastnil.
5: No tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova do školy, na střední školu, no a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojet a říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct, no a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit, no.
4: Jak vám připadala? Jak se vám líbila? Jaká byla? Popište nám ji.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom v pátek a prostě bylo to už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme dodnes a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď, co teď? Teď, já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roků, ještě jsem neměla 19 za půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až potom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže no, i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt, jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde, už nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby,
5: jo,
4: Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne, a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách se o to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, že se na mě tak dlouho čekali, to, že já vám aspoň nalil štamplu. Jsem za sklinku, co byla po ruce, jsem nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2-3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Si na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. No. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: To měla všechno dlouhý vlečku, závoje.
5: No, ano, ano.
3: A teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polípky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky jako veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykal, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala jakdy žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco, dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné? Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, ta naša komnata temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: Z Přílezne vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili. Já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali. Nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe. Dostali jsme od našich auto, jako MBčko staré, jako svatební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovaný to jako všechno a tak já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka tožtá. 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný, všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl 2. No, no a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jeť, tak ju sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli, takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme, my jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na připítek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky.
3: To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žoval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že vysen, bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím by led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovačí boty ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem, to že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže zavíst, protože tady to byla poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako zad na tímto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Dnes byl jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišly děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou, takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáž je to stejné, pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje, když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pěkně, říkám, to by to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ju rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili. A prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolu tu káru. No, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jeden druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhýho, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když ho něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě, nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, no prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, a i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkala, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, že si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si se všetkým poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uši je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykulíroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten anděliček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvat, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to vyjeli okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí, tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Holešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, a když si říkám, já jsem řekl, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no, já jsem měl, že si prostě vysí, jak kdyby to ten člověk vysítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přibije hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, to jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: Ale to je těžký. To je na gumičku nebo na tetěž zkus? To je krásné a moderní.
3: Kvalitní poslech, jako jo?
4: Posloucháte rádio všude?
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky a to chodí se mnou všady. A jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: To se tady pouští.
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješkále, na holandské, holandian, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější. To jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý, takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
3: Večer, raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mamča to je vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak při... Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ne, ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál? Nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to je to, že to... Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil. To bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si, neříkal Tatrách, my když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale, je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné. Když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No, tak on se chvilka přejde, štípne, nebo tak plácne.
4: Z Tak to není tak dlouho, to já ji dá se říct, i každý den mi lepnu, aby ji upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libustku při milování?
5: On
3: tím by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by ses ještě rád podíval někde do zahraničí, že? Ne?
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak ještě jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. Chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě... Nejsme nároční, kam mě stačí, když jsme spolu a v horách. Vím, že mamině je dobře dýchání, mě je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni i s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si nadali na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: Jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také.
4: Takže, a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí, jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct, že jsme takoví, že máme stejné záliby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejdeš, tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
4: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život, držíme jeden za druhým, se to jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začstavu, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak ty jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to, je, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ně udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
3: Milujete ji?
4: No jo, to stále, to.
3: Milujete ho?
5: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
3: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
4: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se ji nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intenci judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože

0: Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost je zvíst.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět.

0: Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
1: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
2: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu. Jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad. Jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo, protože jenom trouba muž řekne 19krát. My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
1: Ano, ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
2: To je sice pravda,
1: ale ano.
2: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
1: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
3: Žena obvykle řekne, no já?
1: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
2: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
1: ano. Jo,
2: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
3: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už se na to berte ohled.
1: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
3: já
1: by
3: jsem
1: to
3: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
1: taky klientky?
3: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě některou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
1: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám kytičku kolem ramen, se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
3: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
1: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
3: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
1: Kde je vaše žena? Teď jste si teda nabih, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
3: Maruško,
4: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
1: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
4: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
3: To je herečka, to není moje žena.
1: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
4: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
1: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
4: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
1: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
3: Měl jsem nemocné nohy.
1: No.
3: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
1: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil tu jejich manželskou krizi?
2: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
3: S nožičkou.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
2: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
1: To je hezká rada, ale jak?
2: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
1: Ano.
2: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
1: to
2: příliš.
1: To nikdy neskazíme jako oči,
2: ne, to
1: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
2: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu, jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
1: No jo, pane doktore, ale co když,
2: nebude,
1: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
2: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
1: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
2: To asi to není.
1: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
3: To se mi ani moc nelíbí.
2: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. Jo, to... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
1: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví. Krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
3: Promiňte, já musím nejdřív
1: se
3: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem... již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on, každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mně se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. takový hubeňourek to
1: teď
3: byl.
1: Teď vám to vysvětlil pan doktor, že to nemůžete takhle.
3: Už mám doma.
1: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
3: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem tam vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog dr. Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem, taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám, byl jsem strašně žárlivý, ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký, protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledních a je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu kupsí a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidáte, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo, každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít s ním dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo? A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkanej, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem, naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj, a říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: Říká, to říká, pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská jaksi inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hodové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Řinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se dážu.
1: No ano.
0: No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tomu
0: To je zajímavý je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč to leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za leze... čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplo. A to není to potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravuj mě, s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí, svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: manželství,
5: s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No, a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Ať z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozrať aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? My o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne? Pěničníky.
3: A víš, prosím, říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Protože vidět Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rockstein jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku, je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMS-ek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtah.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi, nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paty to ulaví Valdemar Matuška, 5:05 hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili. Kdo vás dokázal zvednout ze židle? Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvám na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáčam a niekedy, a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička, tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem, on bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to zapotreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tým, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře, v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém.

0: Člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní. No?
1: Ano, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to ano. Rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného. Uh-huh. Je něco podobného jako slabá hliníková či plastová víčka třeba od kelímků s jogurtem. Ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky. U těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny. Aha. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání další, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: Zdá se mě to už zbytečný. Rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já Michale, nevím, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je někdy opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Uh-huh. Tak asi takhle jako...
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k tím samoobslužným.
1: Dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužný pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no, asi taky nebudu jediný, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano, vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky
0: chápu, že po těch letech vám to vadí víc než
1: jak
0: prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě na myšlině, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevím,
1: uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěva moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak dotyčným balít. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalí řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Je to Jirka nebo Jaruško?
0: Jarka.
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, to se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktní. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokáže teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tady žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit, takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování a u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím, zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám. Ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží no, se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo. Že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla paní Barbořiková, ani mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte a ne, promiňte, že taky to mě ptám.
0: Ne, ne, já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych se vám nasadil broka
0: do hlavy. Já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to?
1: A.
0: Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jako, že stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity, jako než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbáženo zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšel zajímavý knižku.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali noční linku knihu příběhů.
1: To by ale nebylo špatné.
0: Dobře,
1: no, jinak jste říkala,
0: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo. Máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce, vždycky jste říkala, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo. To je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkoměsta, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za mravenci, telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Točilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, Prachaticích, mě jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví kam. Přitom jsme na stejný dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě že to ukrad. Jenže přitom na Novém Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. To se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumím, ano, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? No, jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po záde, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, ten vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme ho jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nyní, záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jadouškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, tebe budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážím, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakoval obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční to, ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech. To se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu flaše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu,
0: ale
1: jako nahoru.
0: To už
1: a ty flačky se odnesla, no. Takže
0: ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak, seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím. Jo, protože jinak já jsem normální člověk a ona začala. No a víte, tak říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já jí nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě pořvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili
1: to
0: úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: nějak... Já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: No, ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Hmm. Takže asi to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam. Jo, takže teď už jsou nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsou teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct. No. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk. To není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka, Hana Hegerová a nebo nám zaspívají Nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer. Čo

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička.
0: Tak už jste se stihla slovy.

0: Jo, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto opravdu ne?
1: Se jmenuje, že on každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak, že?
1: To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají, jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají, anebo musí mít však, a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtvá ve státě. To je výdelná ve všem, to se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít, na to si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím. Stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe. Já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení vždycky. Přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede? Nevím.
1: Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo prostě pořád. Ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: Já jsem se ptala drobnost
1: na narozeniny, na svátek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 000. na to já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne?
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně jsme nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Ten pán, že jste mě vzala. Protože on to vždycky děkuje a tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže no a má velkou trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu, noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat, kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po 6 jste mě nebo po 7 zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to 6krát vytočíte. Ten pán Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dál točit, takže možná
1: to už proto. Potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sám. A já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ji budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak prostě když nespím v tu dobu, protože někdy se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, no, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Halo, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte. Povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát, s telefonem. A tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost, tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je dnes krásný den a brá to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, Takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuji, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuji i za něj.
1: Jo, tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a
0: zase
1: přeji
0: někdy
1: vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: No, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té 10. jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě. Telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit, a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no.
0: Ano. Děkujeme, děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět. Paní Marto, zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí v naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak se říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak se říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak se říkám, opravdu v lidech a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak se říkám, bože, jaký to bylo těžký a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času, jeden na druhého, soudržnosti. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší, je to jiné.
1: Ano,
0: změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, Bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tahle ta generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starí bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili, sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupěj, potom teprve začnem kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všichni ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti, hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi, asi se ani s tím nedá, no dá se něco dělat, být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a i když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase znovu. Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočiňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.

toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátelinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesměřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amábely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amábela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco

0: procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfriede, vlastně ne, sire Wilfriede, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili.
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
1: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
1: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
1: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
1: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
1: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
1: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
7: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
1: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
7: Třeba například mou.
1: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blenheimová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomůre, to přeháníš.
1: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
7: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
1: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
8: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stáji? Co, kocomoure?
1: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to své.
1: Myslel. Už z hled mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
1: Aha.
6: Nechtěl by se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
1: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
1: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
8: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
1: Daj se na ně chytat, holuby.
7: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
1: Pomyl.
8: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
1: Uplatky neberu.
6: Proč? Já jsem sem jenom jezdila. Proč?
1: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
1: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
1: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
1: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
1: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Tam běžel?
8: Zahlédl jsem kocoura Thomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
8: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
7: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemleyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
10: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
8: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
10: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemleyová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
7: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
8: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
8: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
10: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bryč tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pít neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovu pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: No. Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším
1: paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
0: No to...
2: O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl posedmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných třípenci nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuje. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak...
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá rozprat na kusy. Vidíte, jak se ponosuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čem.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovis, ty mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď, pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
2: No, ne.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Promuch, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se bezpižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?